0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
9: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
11: Náplně hned.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
0: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.

0: Radio Kontakt.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Ahoj holky, taky jdete na casting?
2: Já už to mám v kapse, bude ze mě sorbet.
1: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
3: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita, jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita, v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nájemné v Česku ve druhém čtvrtletí mírně vzrostlo. Průměrně lidé platili 343 korun za metr čtvereční, o zhruba 1% více než na začátku roku. Výrazněji nájmy zdražovaly jen v Pardubicích, Ostravě a Olomouci, v řadě dalších měst naopak klesaly. Od roku 2014 se potom ceny nájmů v Česku více než zdvojnásobily. Ve Spojených státech sílí odpor proti rozsáhlé síti kamer, které automaticky snímají poznávací značky aut. Společnost Flock jich za několik let nainstalovala přes 100 tisíc a jejich data využívá například policie. Kritici se obávají zneužívání systému a zásahu do soukromí. Někteří lidé proto kamery dokonce ničí. Více než 70 amerických obcí už v posledních měsících spolupráci s firmou ukončilo. Discord v Brazílii pozastavil možnost živého vysílání. Nařídili mu to tamní úřady po sebevraždě 13-leté dívky. Ta byla údajně během živého streamu na platformě vyzývána k sebepoškozování. Discord jakékoliv podněcování k násilí na své platformě odmítá. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: V Jablonci nad Nisou začala oprava havarijní opěrné zdi v Tovární ulici. Práce vyjdou na téměř 6 milionů korun. Komplikaci to znamená pro řidiče. Pravý jízdní pruh ulice Tovární ve směru od okružní křižovatky Tovární je uzavřený. Objízdná trasa povede přes Libereckou a Rýnovickou. První etapa rekonstrukce potrvá do října, druhá je naplánovaná na příští rok. Na severu Čech bude dneska opět oblačno až zataženo, přes den přehánky jen ojediněle, večer pak na většině území. Nejvyšší teploty se dneska budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni.
12: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
13: A tak si dáme hnedka rozcvičku, ne po ránu. Jasmin začala vstávat a cvičit. Dobré ráno.
14: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
15: Snídaně šampionů.
13: Je to tak, 6:03 vám přejeme krásné ráno, Michal, Jasmin, David, ahoj.
16: Hezký úterý.
13: Jak se ahoj. To, jak se mu říkalo, to rozpažování tohle?
17: Možná, ale já to určitě dělat nebudu, tak ráno.
13: Jako, že by ti praskl triko, jo, nebo co? Dobře, no. Tak vy se můžete procvičit s náma. Můžeme si procvičit zpěv.
16: No tak jo, tak
13: to by šlo. A paté, Rose, Bruno Mars, začínáme. Hezké ráno.
14: Hit Radio Kontakt.

0: naši hrdinové. Alesso a Toulou, Hit Radio v 6.09.
1: Možná se blíží konec jedné velké internetové disciplíny. Závodu v tom, kdo nasbírá víc lajků a koho bude dřív bolet palec z nekonečného scrollování.
0: Ale japato.
1: Japato. Meta čelí obřímu soudnímu procesu, který může dost zásadně změnit fungování Instagramu i Facebooku. A je ve hře právě omezení toho nekonečného scrollování, protože víte to sami, že když jste na Instagramu třeba, tak ty reelskaty nekončí. A dřív to tak nebylo. Dřív to prostě mělo nějakou stopku, ale teďka je to nekonečný prostor. No a mají se omezit i počítadla lajků, což je samozřejmě velký nápor na lidskou psychiku, protože jak já mám vědět, jestli jsem měla hezkou dovolenou, když tam nebudu mít 800 lajků, že?
0: No, jasně.
2: A 800, jo, tak to se bavíme úplně v jiných číslech.
3: To jsou jiné čísla, no. Já jsem rád teda za 8, jo, co ty, Davide?
2: Já možná ještě za mín,
3: ne? Ale jestli tohle teda zakážou, tak to bude polovina influencerů na práškách. Mm. To jsou třeba neurolo vzroste, jo. Si to představ, jo, najednou žádný lajky.
2: Je to zajímavé, že taková funkcionalita, která měla vlastně šířit dobro, ty lajky, vlastně ve výsledku šíří zlo, protože se podle toho lidi porovnávají a tak dále. Je to vlastně jako kdybyste představili ten dislike button, o kterém se taky mluvilo, jako palec dolů, že jo?
3: Tak možná by mohli dát pryč ten like button, jo, a nechat tam jenom ten dislike.
2: No, tak to by bylo
3: ještě lepší, ale tak třeba, když nebudeme scrollovat, tak lidstvo začne dělat něco užitečného. Napadá mě třeba, že tohle vlastně může zachránit naše záchodové seance, jo? Že třeba začneme zase zpátky číst návody použití na těch osvěžovačích, jo. Vracíme se takzvaně zpátky do starých času. Takže dneska je ten soudní proces, jo?
1: Myslím si, že
3: dneska.
1: Jo.
3: No tak my to probereme s váma zítra. Uvidíme. Tak pojďme na muziku. Imagine Dragons, Sharks, 6 hodin 11 minut, dneska ráno.

0: 6. srpna 2126. Za 100 let. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, chvíli po 6:45. Včera se přes Moravu přehnalo Bow Echo.
1: Bow co?
0: Bow Echo.
2: Co?
0: Bow Echo.
2: Co?
0: Takhle, já jsem teda ještě z té doby, kdy dřív prostě přišel slejvák, nebo trakaře, nebo prostě si říkalo, hele, byla bouřka jako kráva. A dneska byste si na tu předpověď počasí vzali cizí slovní. Taky vám přijde, že to není tak dlouho, co začali se říkat názvy, nevím, Supercela, Bow Echo a tohle a tamto. Že jo, že to není tak dlouho.
1: Hmm. No, není to tak dlouho, ale teda rozhodně neznám Bow Echo. Takže no, co je Bow Echo?
0: Bow Echo, ale tak já jsem se ten slovník nevytáhnul teďka, promiň. Já jsem to tady jenom čet. David už to hledá. Já si myslím, že to bude nějaká formace bouře, co z názvu možná vypovídá, ve tvaru luku. Je to možný?
2: Může být, bou je luk, no.
0: Tak to bude asi ono. Tak to bude okay, asi
1: takže
0: ono.
1: Na Opavsku, jo.
0: Na Moravě. Tak co, Dave?
2: Hele, je to prostě bouřka jako kráva, no, jak jsi říkal.
0: No jasně. Já nevím prostě, kam se vytratily ty tradice, jo. Já si vzpomínám, člověk, když šel třeba do hospody, bavil se s kámošima a říká, tyjo, dneska pršelo jako kráva, jo. A dneska prostě taková ta jiná doba a, hele, prosím tě, dneska bylo strašný, to je Bow Echo. Jo, ale přepojí toho panáka a to super celá, tyjo, dost to. Nevím, no.
1: Myslím si,
0: že bychom měli možná u nějakých názvů zůstat prostě u těch tradičních, prostě pršelo jako prase, no. Kamrad, Be Mine, za malou chvíli na Hit Radio a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
5: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
4: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ. Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně. Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
6: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
7: Jo.
6: Jakej?
7: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
8: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
9: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
8: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
9: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na Koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Roxette Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
15: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG-21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
16: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
17: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, velký pozor si v těchto chvílích dávejte na hlavní trase z Teplic směrem na most. Máme informaci, že za nájezdem od Kladrub jede osobní auto v protisměru, tak s tím určitě počítejte.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Hit Radio Kontakt.

0: So What, tohle je Pink, 6.30. Tak co, Davide, ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Norský král Harald V. skončil v nemocnici a na 2 týdny přerušuje své povinnosti. 89letý monarcha se léčí s krevními onemocněními a v nemocnici musí řešit komplikace spojené s léčbou. Během jeho nepřítomnosti převezme královské povinnosti korunní princ Hákon. Fanoušci, rodina a přátelé se ve Swansea rozloučili se zpěvačkou Bonnie Tyler. Pohřeb doprovázeli její nejslavnější písně a příjezd rakve přivítali fanoušci potleskem. Velská zpěvačka zemřela v červenci ve věku 75 let. Staré počítače se stávají stále vyhledávanějšími sběratelskými kousky. Nadšenci zachraňují a opravují desítky let staré stroje značek Atari, Commodore nebo IBM. Ty nejvzácnější mají dnes obrovskou hodnotu. Například první počítač od Apple se může prodávat za stovky tisíc dolarů.
0: Jo, možná, kdybychom si schovali tenkrát náš první počítač, tak jsme mohli vydělat nějaký peníze. Vzpomenete si na váš první počítač? Co by
2: no
0: tady?
2: Tak značku si nevybavím, ale co mě zůstalo v paměti, je ten obří monitor, který byl nejenom obrovský, ale ještě strašně jako široký dozadu. Jako.
0: No, ty jsi musel mít 2 metry od zdi, že?
2: Strašný.
0: Neskutečný.
2: Jak se to strašně proměnilo všechno za těch pár let.
0: No jasně, já si třeba pamatuju, jak jsme instalovali na první počítač Windowsy. Museli jsme sundat ten boční kryt na tom počítači, vzít podložku spod myši a foukat celou instalaci, jinak by se to vyplo. Jo, takže...
2: No dost možná jste k tomu poslouchali tuhle písničku, ne?
0: Tohle je rok 2000, to je vlastně srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Spooks, Things I Have Seen, a možná jste to poslouchal tenkrát na počítači s Windows 2000, tak pojďme na to.

0: vaše cesta právě teď vede kamkoliv. Jsme rádi, že jsme u toho s vámi. Calvin Harris, My Way. Tohle je Hit Radio v 6.38. Dobré úterní ráno.
1: Možná si vzpomínáte na dobu, kdy největší sociální síť byla vaše ulice před barákem a v jedné řecké obci se rozhodli, že tenhle ten pocit dětem zase vrátí. Jo. Jeden starosta tam vymyslel takovou věc, že každý večer uzavírá od 9:30 do půlnoci hlavní silniční tahy, aby si děti měly kde hrát. Což mi přijde hezký, zároveň, když si to představím tady v Čechách, tak by to bylo hnedka, jako, teď já tady jezdím 20 let, ať si hrajou jinde.
0: Já bych to ocenil a ani by to nemuseli starostové městské části, kde bydlím, dělat kvůli dětem, ale i kvůli mně. Jo, že by se to mohlo na noc zavřít, protože ty jsi říkala, že máš problém, že tě jezdí driftéři pod barákem.
1: Včera jsem se zase vztekala vždycky, po 10:00 začnou.
0: Já bych to zavřel, co? Já bych to zakázal všechno, internety bych zakázal.
2: Souhlas.
0: No, přesně, hele, tenkrát za starých bylo prostě líp, no. A co děti? Co děti?
2: Mají si kde hrát. To je ta legendární písnička, až se bude psát rok 2026. Hmm.
0: No, já si myslím, že se to k tomu starostovi právě, odkud to bylo?
1: Řecký.
0: Řecko, že se to k tomu řeckému starostovi dostalo až o 20 let později a řekl si, tyhle, oni ty děti si fakt nemají kde hrát, asi to zavřem, no. A udělal z toho hotovej ráj na zemi. Hele, tam musí být takovej klid.
1: To prostě musí být pecka. No.
0: Bomba. Coldplay Paradise. Tenhle ráj k vám posíláme za chvíli, taky i na rehab. A přihodíme i úterní dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, největší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
5: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
4: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
9: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
15: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu? knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
18: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
19: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
20: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. S kratším zdržením teď ráno počítejte na Litoměřicku. Omezení čeká na průtahu v obci Štětí, kde je odstavený nepojízdný autobus. Projíždějte tam proto určitě se zvýšenou opatrností.
22: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
23: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: taneční muziky takhle po ránu. Ina Rehab, I'll Be Waiting v 6 hodin a 50 minut. Představte si, že vám šéf řekne, že nejsou peníze na výplaty a jediná záchrana je OnlyFans. Kalifornské univerzitě došly peníze na výzkum svišťů, tak si založili účet právě na OnlyFans a místo erotiky tam za $5 měsíčně nabízejí videa těchto roztomilejch hlodavců. A funguje jim to, vydělává.
1: Že opravdu je nějaký zvíře na OF-ku, jo?
0: No funguje jim to. Funguje jim to. Vlastně mi to přišlo, že ta univerzita už nevěděla, co by, tak mi to připomíná takový to český přísloví, tonoucí se OnlyFans chytá.
2: No. Tak už nejen bobři, ale i svišti, jo, na OnlyFans.
0: No jasně, no. Hele, ale zase představ ten společný výpis účtu se ženou třeba, co máš, jo? Hele, miláčku, já tam chodím opravdu jen kvůli těm svištíkům. Fakt, jo. A taková otázka, kdyby nám čistě teoreticky vedení rádia vzalo plat, tak jaký obsah bychom na OnlyFans zvládli natočit my tři? Já nemám, co nabídnout.
2: Já taky jo? Ne, tak asi Jasmin je to na tobě.
0: Je to spíš ostuda, Jasmin, tak asi bys to musela táhnout, no.
1: No, ach jo.
0: Takže když si to projedeme, jo, pojďme si to zčotnout. Takže bobry na OnlyFans máme, kozy taky, hady a teďka nově spíště. Ale ty vole, ještě chvíli a bude tam úplně celá fauna. Neuvěřitelný.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.

0: kvalitní, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Výborné stáčené frizanté.
2: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
1: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna začne v září projednávat zmrazení platů politiků. Návrh počítá s tím, že by jejich platy zůstaly bez změny až do konce roku 2030. Koalice se dohodla, že se návrhem bude zabývat před změnou financování České televize a Českého rozhlasu. Vláda přitom zmrazení platů podpořila už loni v prosinci. Do Česka po dlouhém období sucha dorazily silné bouřky, provázely je silný vítr, kroupy i přívalový déšť a hasiči měli přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině potom zůstalo bez elektřiny. Podle meteorologů teď extrémní vedra vystřídají mírnější teploty a častější déšť. Společnosti Meta hrozí ve Spojených státech obří pokuta. Koalice amerických států ji žaluje kvůli tomu, že Facebook a Instagram měly být navrženy tak, aby na nich děti trávily co nejvíc času. Podle žaluby tím firma poškodila duševní zdraví dětí a dospívajících. Meta může podle textu dostat pokutu až 1,4 bilionu dolarů, což by pro ní mohlo být likvidační. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit dlouhodobé cíle ochrany přírody stanovené pro roky 2023 až 2038. Za tři hlavní priority označil nový ředitel ochranu přírody, usměrňování návštěvnosti a partnerství v regionu. Zpoplatnění vstupu do Krnapu nebo na vybraná místa zasažená extrémní návštěvností, ale podle něj není na místě. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Bude oblačno až zataženo, ojediněle se přidají taky přehánky.
3: Poslouchej.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: My vám stále přejeme hezké ráno.
2: A krásný úterý, krásný.
1: Dáme si lekcičku skloňování.
2: Já jsem totiž chtěla říct čtvrtek, nevím proč, já mám posunutý týden.
1: Já jsem se tak trošku těšil, že to bude čtvrtek, ale pak si říkám, ono je teprve úterý, takže bude muset říct z krásnej, krásný. Hezké ráno.
2: Mimochodem, třetina z nás, věřte tomu nebo ne, má doma takový muzeum záhad a skladuje věci, které už nejspíš nikdy nepotřebuje. Co tam máte vy? To proberem za chviličku.
0: Hit Radio Kontakt.

0: fantastická Avril, 7 hodin, 6 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Máte doma taky takovou tu jednu krabici, kterou se bojíte vyhodit, i když absolutně nevíte, co v ní je, ale jste si jistý, že někdy by se tak jako mohla hodit? Pokud jo, tak nejste sami, protože podle průzkumu má 35% lidí doma věci, u kterých fakt netuší, k čemu jsou, ale chtějí. Příkladem jsou takový kabely, že jo?
0: No, to jsem chtěl říct právě, a David už taky se přidává tady, pokyvuje. Krabice s kabelama, to má se na doma každý, ne? Kabely, které už se dávno nepoužívají a je nám líto to vyhodit. A možná to je příprava na budoucnost, že bychom se na tom měli obesit, nebo já nevím, jo.
1: Nebo telefony možná.
2: Taky. Mě napadly digitální foťáky, kterých my doma, nebo moje rodiče mají strašně moc. A k tomu samozřejmě další a další kabely a nabíječky.
0: No jasně, no. A nabíječky, které už taky nefungují dneska.
2: Ani baterky nefungují.
0: A babička byla na tohle expert, ona teda skladovala úplně všechno a hlavně největší bizar na tom byl, že ona věděla přesně, kde co má. A ono se jí to vlastně jako hodilo. Pak teda bylo prýma, druhá věc, to po ní vyklízet, jo, ty věci.
1: A to mě překvapil teďka pán, jsme šli s přítelem do nějakého antikvariátu, scháněl tam nějakou rekvizitu na natáčení a to je normálně tak strašně zastavěná jako oblast, tam se fakt nejde pohybovat. A pán starý, který vlastní ten antikvariát, tak prostě přišel, od někaď to vytáhnul, přesně věděl, kde to má, i když tam byly jako tisíce knížek a nemohl se s to vyznat, tak on nazdar vzal a dal.
0: A vy si syslíte nějaký věci teda, takže shodli jsme se na těch kabelech a nabíječkách, to máme. Máte ještě něco? Třeba kdybyste měli teďka přijít domů a vyhodit jednu věc, kterou jako tak nějak tušíte, že vám je k ničemu, ale říkáte si, co kdyby se to někdy hodilo?
1: Já
0: tak
1: tam mám maturitní šaty.
0: Já jsem se maturitní vysvědčení.
1: Ne, to vůbec
2: to mám já zase, no. Všechny možné vysvědčení a sešity, zápisky ze základky, které samozřejmě už nikdy nepoužiju.
0: A tak to nevyhodíš,
1: ne? Prťák, že?
0: A já si myslím spíš nějakou jako takovou hodnotnou věc, jako nějakou třeba vázu nebo něco takového. Já to teda neskladu, takže já se nepřidám, jo? Jenom ty kabely.
1: No tak uvidíme, co naši posluchači.
0: Dejte nám vědět 777-937-777, jakou nejbizarnější a záhadnou věc doma skladujete a je vám líto to vyhodit. Když nám to nahrajete na tohle číslo jako hlasovku přes WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to napište klasicky SMS-kou. My k vám posíláme vynikající song Self Aware, tohle jsou Temper City na Hit Radio.

0: To je Fajný Vibik, Mohombi Bumpiraj. 7.14, posloucháte Hit Radio. Třetina lidí doma schraňuje starý krámy, protože je líto to vyhodit, protože co když se to někdy bude hodit? Nebude, jenom se to syslíme jako křečci. Tak jsme se ptali vás, co je ta věc, kterou byste nevyhodili, kterou doma tak nějak trpíte.
1: Tak Jindra píše, dobré ráno. Mám na půdě spoustu krámů, ale věc, kterou nechci vyhazovat, protože se bude určitě někdy hodit, jsou nosítka na rakev.
0: Tohle se hodit jako bude asi všem. Jo. Další zpráva od Luboše. Ahoj, no, já bych vyhodil asi dvě zbytečné věci z domu. Tchýni a její dceru. Hezký den, Luboš.
1: Vy jste to vzali teda z hurta. Barča, ahoj, teďka to berte s rezervou. Manžela, rozhodně manžela, nevím, k čemu slouží, ale je mi ho líto ho vyhodit.
0: Takže my jsme jako mysleli, že nám píšete nějaký konkrétní věci, třeba jako ty nosítka na rakev, jo.
2: Jestli to není partnerka toho Luboše, který ale... ty vyhodil zase jíst.
0: Jo, že jste to napsali navzájem. No, takhle, já si myslím, že všichni, kdo se jmenujou Jindra, Luboš a Barbora, lidi, vy budete mít dneska hodně co vysvětlovat. Pojďme na hity, tohle je Adele, Rolling in the Deep, 7 hodin, 15 minut. There's a

0: hity. Hit Radio, Adele, chvíli po čtvrt na osm. Dobré ráno a dobrou noc vlastně taky. My se tady pořád bavíme o tom, jak vás doprovázíme do práce, ale úplně zapomínáme na vás, kdo se z té práce vracíte, kdo jste třeba po noční šichtě. Po 8 hodinovce nebo 12 hodinovce. Tak dobrou noc, dobře dojeďte, pokud jedete autem. Za malou chvíli vám řekneme, kde to stojí, na co si dát pozor, co vás zdrží na cestě do postele. Taky samozřejmě přihodíme další muziku, tohle je Poetika. No a už se můžete těšit zhruba za nějakých 15 minut na soutěž s Kozlem. O tom bude rychlá pětka. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW CarTech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. CarTech Liberec.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
7: Service Plus.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
12: Auto ESA to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
11: Auto ESA to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz.
16: Starnet internet.
17: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
18: 10 za měsíc?
17: Spíš 12.
18: 12? Vážně, Zuzko?
17: 7378.
18: Za toho velkýho Enyaqa?
17: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala...

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si dnes ráno pozor na Liberecku v Chrastavě. V Liberecké ulici je na silnici rozlitý olej. No a opatrně taky v Chomutově, kde nově čeká dopravní omezení ve Škroupově ulici.
1: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
2: Hit Radio Kontakt.

jsem netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo. Když ta ozvěna tam

život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom v

0: po půl osmé dáváte si úterní Hit Radio. Tohle je Snídaně šampionů a Linkin Park a tohle je Davidův
1: ranní update. Letošní rekordní vedra začínají Česku vystavovat vysoký účet. Sucho škodí zemědělství i lesům, horko komplikuje dopravu a zatěžuje nemocnice i elektrickou síť. Celkové škody zatím vyčíslené nejsou, podle odhadů se ale budou pohybovat v miliardách. Kapesné dostává v Česku téměř 9 z 10 dětí. Nejčastěji jde o částku do 600 korun měsíčně. S rostoucím věkem navíc hotovost stále častěji nahrazuje bankovní účet. Chorvatská města zpřísňují pravidla oblékání turistů. K Dubrovníku nebo Splitu se nově přidal zadar, kde je v historickém centru zakázáno chodit v plavkách nebo bez trička. Za nevhodné oblečení hrozí turistům pokuta přes 3000 korun.
0: No, ale to schvaluju, tohle kvitu. Já si myslím, že bys to mohl zavést i u nás, protože není nic horšího, než když potkáš v Tesku u rohlíku upoceného borce bez trika.
2: Já bych to nedělal plošně, já bych nastavil různý hladiny těch pokut podle toho, jak to tělo vypadá.
0: Tak počkej, jakože záleží ještě teda na pohlaví, jo?
2: No tak třeba jde pěkná blondýna, krásný tělo, 90, 60,
0: takže by si ještě dvě kila dal.
2: Třeba, no. A pak chlap, člověče, vy s těma trojkama prsama, vy to máte za 1000 korun.
0: Pojďme soutěžit. Tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
3: Ochucené nealko kozel 0%, k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru, spoustu dalšího, tak už za chviličku.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď hity Super Hajnýka, Following the Sun, hezké ráno.

0: Super Hajnýka, Following the Sun, tohle jsou hity na Hitrádiu v 7.36 a tohle je soutěž s kozlem.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte v rychlé pětce výhru v hodnotě 5000 korun od kozla.
2: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko kozel. Mají tři nový příchutě. Černý rybíz a třešeň, citron a bezinka a meruňka a meduňka. No a k tomu voucher na jejich e-shop.
0: No a kdo si o to zasoutěží, bude Lucka. Lucko, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, zdravíme do Markvarce. Prosím tě, to je na mapě, kde není to u Pelhřimova někde tam náhodou?
3: No ještě.
0: Že jo, no já jsem si říkal, že to znám, takže Markvarec u Nové Cerkve. No tak pojďme si zasoutěžit, ty jsi napsala, chci soutěžit, pivo je vášeň, tak máme pro tebe nealko pivo.
3: Jo, jasný, nevadí.
0: No, jasně, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se nazývá samice od koně?
3: No.
4: Po dlouhý době bychom mohli vzít někoho novýho, tak jsme toho neměli.
0: David, zkus to, takhle, jedna možnost, vždycky možnost se opravit, zkus to.
3: Kobila.
2: Bereme.
0: Dobře, tak teď už bez možností opravy.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik rohů má klasický obdélník?
3: 4.
0: Jo.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Který nápoj se vyrábí z chmelu, sladu, vody a kvasnic?
3: Pivo.
0: Ano.
2: 4. otázka. Jak se nazývá plod kaštanu?
0: Tak, no. Lucko, my musíme vzít někoho jiného. Musíme vzít někoho jiného, tak zkus to příště, zkus to třeba zítra, jo?
3: Jasný.
0: Tak, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
5: Dobré ráno, tady Katka.
2: Ahoj
0: Katko, dobré ráno. Tak,
5: prosím, dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak prosím tě, jak se nazývá plod kaštanu, co? Haló? Aha, dobře. Tak to...
2: To není rychlá pětka dneska. Snídaně
0: šampionu, dobré ráno, kdo tam? Slyšíme se? Dobré ráno, snídaně šampionu.
5: Dobré ráno.
0: Aha, kdo tam další žena, kdo tam?
5: Petra.
0: Ahoj, Peťo, tak pojďme na 4. otázku.
1: Otázka 4. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se nazývá plod kaštanu?
5: Kaštan.
0: No jasně, kaštan, takhle jednoduchý to je.
2: Tak a 5. poslední otázka. Kolik nových příchutí má kozel?
5: 3.
0: Peťo, ty jsi divoška. Ty jsi přišla k hotovýmu. Normálně štěstí. Takhle po ránu. Ještě nám řekni, odkud jsi, Peťo?
5: Dolních Byt.
0: Jsem se z Markvartic. Odkud je ještě jednou?
5: Dolních Byty.
0: Dolní...
5: Příbram.
0: Dolních Byty, Příbramsko. No tak zdravíme do Dolních Bytů. Peťo, vydrž mi na telefonu. A Jasmin, co teda Peťa vyhrává?
2: Peťo, vyhráváš ochucený 0% nealko kozel, voucher v hodnotě 5000 korun od kozla.
5: No super, ten mám nejradši.
0: No tak to je bomba, to je krásná reklama. Peťo, vydrž na telefonu, přejeme hezký den a zatím ahoj.
5: Ahoj.
4: Jestli bychom to na mě udělat, jako bylo v Milionáři vždycky, že třeba po druhé otázce by byla napojeda lidí z publika, již po třetí přítel na telefonu.
0: Hele, dívej, že to seš ty, zítra zkusíme.
1: Rychlá pětka, ve snídaní šampionů na Hit Radio.
6: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hitrádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
1: Hitrádio Kontakt.

0: Tohle je Marquez. 7.43 na Hit Rádiu. Vajamos Compañeros, my se tady dohadujeme, co to Vajamos Compañeros znamená, basta. Já jsem si to dal do Google překladače a vyskočilo mi tady, Davide, jdeme, soudruzi.
1: Je to spíš asi něco jako Vamos Compañeros, jako let's go,
0: let's
1: my
0: go,
1: friends.
0: Jako pojďme,
1: let's go. Go,
0: pojďme, my pojďme, my friends, pojďte naši posluchači, hezké ráno.
2: Pojďte s náma i za kulturou, protože pro vás máme tip, jak od září chodit právě za kulturou a přitom neutratit ani korunu, protože stát rozhodl, že každou první neděli v měsíci budou vybraný státní muzea a galerie zdarma pro všechny. Poprvé už od 6. září, letos pak do konce roku ještě 4. října, 1. listopadu, 6. prosince a pak už prostě vždycky opravdu první neděli. Což mi přijde jako super. Máte tam Národní galerii, Národní muzeum, Technický muzeum, Moravská galerie, všechny tyhle ty super velké věci, tak máte zadáčo první neděli.
0: A ještě jednou pro ty, kdo se začal poslouchat, až když si řekla zadarmo, kdy to teda bude?
2: Každá první neděli v měsíci od září zadáčo všechny tyhle ty kulturní
0: každá
2: věci.
0: Každá první neděle v měsíci zadáčo. Jo, píšeme si. Jednou jsem slíbil. Tak děkujeme, Jasmin, to je zajímavý. Já možná začnu chodit asi do muzeí a do muzeu. Lipo
2: muzeum
0: a Krištof, prosím tě, Lipo. Tak vypínám mikrofon tady, to by taky vypínám mikrofon. Tak. Jednou jsem slíbil za chvíli další muzika, taky Rozalin Snap, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Každý den přináší nové výzvy.
6: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
5: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
6: Více na práce Ontex.cz.
7: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
10: Co hledáš?
11: Trůn pro královnu?
9: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
12: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
9: To je jak sen. Kdeže to je?
12: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
14: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
15: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
16: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
15: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
19: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
20: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
21: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
22: Nákupy v online shop CZ.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
22: www.onlineshop.cz.
24: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
25: No jo, a zas to musím řešit já.
26: Tak příště domo.
27: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
28: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Českolipsku, kde dnes čeká omezení na průjezdu Novým Borem. A opatrně taky v Ústí nad Labem, kde je zavřená Bělehradská ulice. Jezdí se dočasně objížďkou.
29: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
30: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

0: 7.52. Ladíte Hit Radio, tohle je Lipo a Krištof. Krásné úterní ráno, představte si, že by existoval jeden den v roce, kdy můžete legálně zbalit kufry a odjet za svým bývalým, nebo bývalou. Strávit spolu 24 hodin a doma, pozor, by nepadlo ani půl slova výčitek. Mm-hmm. Tak tohle existuje ve Vietnamu, tam mají festival lásky Kauai. Love Market.
1: Kauai,
0: kde se manželé rozdělí a jdou na celý den radit se svýma bývalýma. Tak si říkám, jestli by to přežila česká domácnost, jestli by to přežila vaše domácnost. Co tady u vás?
1: Jako randit, nebo jenom jako se potkat a na výlet?
0: Tak jako jenom randění bez těch ostatních věcí.
2: To můžeš udělat i tady,
0: co děláš doma ve vztahu.
1: No ne, hele, mě by to bylo asi... Fuk, jakože i kdybych jela já, i kdyby jel partner, občas se s někým vidíme z minulosti, jdeme prostě na to kafe a vlastně my k tomu máme ten postoj, že ty lidi nám jsou už jakoby jedno, takže jako je to jedno, hele, je to jedno.
0: Víš, jaký k nám má Jasmin postoj? Jsme jedno prostě, a co ty, Davide?
2: Já to asi úplně fanoušek nejsem, takže já bych do toho nešel.
0: Jo. Já si myslím, není to úplně o nedůvěře, ale spíš je to o tom, že asi jako proč?
1: Proč?
0: To?
1: No, jasně, no.
0: Vlastně, proč? A my bychom potřebovali, vy do nás posloucháte, protože vám to určitě šrotuje, určitě jste si to představili, abyste nám někdo zavolal a rozsek to teda v éteru. Pojďte nám zavolat 800 937 937, jestli to je fair nebo nefair, jestli byste to dali nebo nedali.
1: Jestli to je fair vůči tomu teda stávajícímu partnerovi.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno, no nečekala jsem, že když to zrovna vyčučí, že se dovolám.
0: Je to na tobě, jenom ještě jméno poprosíme.
3: Lenka.
0: Ahoj Lenko, ahoj, dobré Lenka. Ráno. Tak co, pustila bys tvého partnera s jeho ex někam na 24 hodin, třeba na wellness, při svíčkách a tak?
3: Pustila.
1: No.
0: Nekecej.
1: Protože ví, co má doma, že jo?
3: Ale je to odůvěře.
1: No, přesně. No, jasně.
0: A tak možná ty bys opustila, že bys měla taky čas jako sama na sebe, že bys si řekla, hele, ať si jede, a já si půjdu s kamuškama třeba na nechty, ne?
3: O, tak já bych třeba jela taky se svým bývalým.
1: No co by ne, no, když takhle to tam je daný.
0: Tak to máme, takže tady to je 2-2, protože ty jsi, Lenko, tady na straně Jasmin a my s Davidem teda jsme tak nějak proti tomu.
1: Hele, já jsem na té straně, že taky bych to nepotřebovala udělat, ale že když už by teda to, tak OK, protože vím, že jsme oba v klidu.
3: Ano, ano, no. Je to odůvěře.
0: No a Lenko, kam teďka jedeš, za bývalýma nebo do práce?
3: Chcete to fakt vědět?
0: No počkej, Ježiš. ať to je slušný, tak já to zeslabím, kam jdeš?
3: Ne, slušný to naprosto bude a já jedu do Hradce Králové pro lístky na fotbal, protože můj syn a můj bývalý chtějí příští týden jít na fotbal, Hradec, proti, nevím, Řecku tam hraje nebo co.
2: A na ten Aikos?
3: No, tak jak si říkali, prosím tě, mohla bys nám pro ty lístky zajet, my nemáme čas.
1: Ježíš, tak to je skvělý. Tak ty se s nám úplně krásně hodila do tohohle toho tématu,
2: geniální.
1: To je neskutečný.
2: Kruh se uzavřel.
0: Geniální. Děkujeme.
3: Poslouchej, taky zdravím. Platy je na půjde.
0: Tak Lenka je na cestě, slyšeli jste to, tak my děkujeme za příspěvek, takhle to má vypadat. Lenko, tak šťastnou cestu, hezký ráno, hezký úterý a zase někdy ozvi, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj,
0: ahoj. Do 8. Cyril Stamlinin na Hit Radio, tak hezký den.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
1: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady CZ. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
5: Mikové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hitrádia Kontakt.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Výborné stáčené frizanté.
11: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
10: Frizanté z Vínohruška.
0: On air.
12: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lék Tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu se vrátil do Česka. Podle lékového ústavu jsou aktuální zásoby vyšší než 10 000 balení. V řadě lékáren ale přípravek stále není dostupný a některé ho nemají ani u distributorů. Jinde jsou lékárníci schopni Tamoxifen zajistit nebo připravit do druhého dne. V Pryznicových lázních v Jeseníkách se objevilo přes 100 případů zažívacích potíží. Celkem 111 lidí trpělo především zvracením a bolestmi břicha. Hygienici zatím nezjistili původce ani zdroj nákazy a pokračují ve vyšetřování. Lázně přijali hygienická opatření a zůstávají v běžném provozu. Bohatí seniori stále výrazněji mění podobu cestovního ruchu. Generace baby boomerů má více peněz, volného času a cestuje ve vyšším věku než předchozí generace. Za dovolené a poznávání světa proto utrácí stále větší částky. Cestovní kanceláře reagují nabídkou většího pohodlí, osobního přístupu i speciálních zájezdů pro seniory. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: V Jablonci nad Nisou začala oprava havarijní opěrné zdi v Tovární ulici. Práce vyjdou na téměř 6 milionů korun. Komplikaci to znamená pro řidiče. Pravý jízdní pruh ulice Tovární ve směru od okružní křižovatky Tovární je uzavřený. Objízdná trasa povede přes Libereckou a Rýnovickou. První etapa rekonstrukce potrvá do října, druhá je naplánovaná na příští rok. Na severu Čech bude dneska opět oblačno až zataženo, přes den přehánky jen ojediněle, večer pak na většině území. Nejvyšší teploty se dneska budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
17: Jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
18: A s Davidem a tento celý ustal.
19: Snídaně šampionů.
18: Jste se rozhodli vám poodkrýt takové trošku zákulisí tady, co se děje chvilku před zprávama. Já se, jak to je dlouho, jak dlouho tě rozesmívám vždycky už před zprávama, tak měsíc?
20: Tak třeba měsíc.
18: Třeba měsíc a David to ustál, jo, ale dneska teda měl co dělat, protože já jsem přišel maska nebo placka. Takže jenom takové zákulisní info. Tak přeji vám krásné ráno, doufám, že i atmosféra u vás je rozesmátá, že vás to úterní ráno baví a bavit vás bude i další muzika. Ale Farben a Ilera, hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Třeba vám krásný ráno, ale Farben Ilira v 8.06.
1: Představte si, že někomu pošlete zprávu, třeba, já nevím, z Prahy do Brna a dorazí mu za hodinu. Ne kvůli špatnému signálu, ale protože jí tam musí virtuálně donést holub. To se teďka děje. Existuje aplikace Carrier Pitch, která jde úplně proti, nechte toho, proti dnešní době, kdy chceme všechno okamžitě, protože ty zprávy neposílá hnedka, ale simuluje vám vlastně opravdu tu cestu toho poštovního holuba. Takže když to budete chtít do Londýna, tak třeba 6 hodin ta zpráva poletí.
0: Takže to přijde se zpožděním, je to vlastně jak teda novinka trhu, jo? Chápu ano. To správně. No tak některé zásilkové společnosti v Česku, nebudu konkrétní, na tom postavili biznis. Jako. Dobře, dobře, takže pojďme zpátky teda k věci, takže ty si můžeš objednat tady toho, co to je, Carrier Pitch, holuba.
1: Carrier Pitch, ano, a ta zpráva dorazí se zpožděním, záleží opravdu odkud kam to posíláte, hodinu, 6 hodin, to je jedno, ale je to podle mě naprosto geniální způsob, jak se vyhnout nějakým nepříjemnostem, když třeba odešlete zprávu, kterou byste rádi vzali zpátky, že jo?
2: A ona naštěstí letí do Brna, takže někde na půl cesty můžu zrušit. No,
0: zrušit.
1: Nebo toho holuba může sejmout nějaký jestřáb cestou, že jo?
0: Ale to je dobrý, já si úplně představuju, samozřejmě hoďme kamerem, komu se to nestalo, ale když jsme byli prostě trošku jako opilí, jo, a dostaneš ve dvě ráno úplně boží nápad, že napíšeš bývalce, nebo bývalýmu. Tak tenhle holub, jo, to bych vyběh, kdybych by to došlo a by to sejmul, jako jo, nepoletíš tam. Tak asi se vám to taky stalo, že jste poslali zprávu bývalýmu, ne? Kterou jste poslat nechtěli teda samozřejmě.
2: Přesně jak říkáš, a tehdy bohužel se nic s holubem udělat nedalo. Ten přistál, zprávu doručil a od té doby už jsme se nikdy nebavili.
0: A ráno přišlo jenom trapné přemýšlení, sakra, co jsem to udělal.
1: Jo, tak máte i vy, kdo nás posloucháte, nějaký podobný historky, jak jste napsali zprávu, kterou jste vlastně úplně odeslat nechtěli, jak to dopadlo, komu to bylo?
0: A to, může to být třeba mailová komunikace, protože já mám třeba osobně nastavený, že když odešlu mail, tak ho můžu, já nevím, třeba do půl minuty zrušit, což se dost tako hodí, jo. Tak nám napište, jestli jste poslali třeba právě e-mail někomu šéfovi, nebo partnerovi, bývalýmu ve dvě ráno. Chceme vidět tady ty pikantnosti.
1: Číslo k nám.
0: 777-937-777 přes WhatsApp jako hlasovku, anebo klasicky jako zprávu. Alex Warren, Ordinary, 808, Hit Radio, dobré ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Taking me out.

0: Nejpřizi ráno. Michal Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Každý ráno, to jsme moc rádi, že trávíte s náma, Činasky, Hit Radio, 8:45.
1: Existuje aplikace Career Pitch, která vrací do komunikace dobu poštovních holubů. Vy pošlete zprávu, ona dorazí třeba za hodinu, za 6. Je tam dokonce malá šance, že váš virtuální holub cestou zahyne a ta zpráva nedorazí vůbec.
0: Je to prostě nějaké zpoždění, bezpečnostní zpoždění, dalo by se tomu říct. My jsme se vás ptali, jestli jste někdy odeslali nějakou zprávu, ať už mailovku nebo SMSku, a pak jste toho litovali. Tak těch zpráv od vás přišlo spoustu, píše třeba Holmy. Ahojda, já jednou poslal SMS paní učitelce Matouškové. Dobrý den, marodím s angínou, no a v seznamu jsem to poslal mamce. To byl fičák a takhle rychle jsem se z angíny nikdy nedostal.
1: To byl fičák, úplně to vidím. Šimon píše, ahoj, já jsem v jednu hodinu ráno omylem zavolal kamarádovi, protože jsem si spletl telefon se zprávama. Ráno mě napsal, proč jsem volal, tak říkám, že jsem si spletl telefon se zprávama. To se stane.
0: To se, pozor, ale to se stane.
2: Jak jste z toho vymluvil, tyjo?
0: No, nevím, jestli to máte podobně, ale asi pravděpodobně jo, ale vy když kliknete na nějaký kontakt, tak jakmile se začne vytáčet, tak mně přijde, že jakmile se toho dotkneš, tak tomu druhému v dnešní době zvoní telefon, jo. A to se, když se ti stane v noci, já to Šimone, hele, já jediný tě tady v tom studiu chápu, kamaráde.
1: Ale tohle chápu, že teda se opravdu stalo, ale kolikrát já nesnáším takový ty trapný situace, kdy někdo dělá, že vám něco poslal omylem. A to se mi děje často, že mi někdo něco napíše jakože omylem, ale ty víš, že to ten omyl není.
2: Prosím
1: to
2: tě, už je co pak třeba?
0: No, to by mě zajímá. Zajímá, no.
2: No, co třeba?
0: Co tě omylem posílají takhle kluci? Co tě může náhodou přijít
1: tak,
0: od
1: Kamila,
0: cizího kluka?
1: Jo. Dobrý den, mně se nechtěně poslaná zpráva nestala v opilosti, ale naopak na druhý den po kocovině, kdy jsem psala kámošce, že mám potom pivu, teda pořádnou
0: načku.
1: Zpráva byla bohužel odeslána do UAX obchodu, kde jsem si měla vyzvednout osobní odběr. Ze studu jsem tam potom pro zásilku poslala kámošku.
0: No. Taky Daniela se přidala, ahoj, krásné ráno, já psala mámě, jestli mi obarví vlasy. Bylo mi asi 19 a přišla odpověď. Nikdy jsem to nedělala, ale můžu to zkusit. Ano, věci se dějí tak, jak mají. Já tenkrát napsala, že je to omyl, dnes či o pár let později bych reagovala jinak. Byl to evidentně chlap se smyslem pro humor a co se nebojí. Takže to poslala chlapovi, to píše Daniela. Tak my vám děkujeme za všechny vaše zprávy.
1: Nebyly to žádný velký fopáčka vlastně.
0: No, docela v klidu. Vlastně tohle tady se dá říct přísloví dvakrát měř a jednou řeš, takže opravdu si promyslet to, co chceme komu poslat. My taky, co tady řekneme, tak už nejde vzít zpátky.
1: Bohužel.
0: A říkám si, že občas by se taková funkce hodila, no. Kolikrát ráno? Tak třikrát. Camila Cabello, Shawn Mendes, Señorita, další songy pro vás, 8 hodin, 18 minut a my vám zítra rádi a přejeme fantastické úterní ráno.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita. Jak to v úterý ráno jezdí, řekneme za chvíli, bude doprava, taky víc muziky Ray Dalton, anebo Offenbach a Norma Jean Martin. Hezké ráno, zítra rádio.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
5: Ano, na webu lksobě.cz.
4: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
5: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
4: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
8: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport.

0: Se firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Hasiči teď likvidují padlý strom na Teplicku, opatrně v Krupce. A pozor taky na D8, kde čeká omezení mezi kilometry 16 a 18 ve směru na Ústí nad Labem.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Ray Dalton v 8.32. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Quentin Tarantino se ostře pustil do současného Hollywoodu. Podle slavného režiséra šla kvalita filmů za posledních 6 let výrazně dolů. Současnou produkci označil za bezduchou továrnu a dodal, že si dnes raději přečte knihu. České knihovny už dávno nejsou jen místem pro půjčování knih, přestože jejich počet postupně klesá. Rozšiřují nabídku o vzdělávání, komunitní akce nebo poradenské služby. V Česku jich stále funguje přes 5 000. Americký profesor nachytal 32 z 35 studentů při používání umělé inteligence. Do zadání ukryl neviditelný pokyn bílým písmem, aby práce obsahovala slovo Madagaskar. Objevilo se téměř ve všech odevzdaných esejích a prozradilo, že studenti využili AI.
0: Teda my se bez té umělé inteligence už ani nedojdem na záchod.
2: Prostě neuděláme nic. Já jsem včera v práci dostal jedno zadání. Mm-hmm. Úplně automaticky rovnou otvírám umělou inteligenci a ještě upravuju tu odpověď tak, vždycky napíšu. Uprav to, aby to neznělo tolik jako umělá inteligence. Aha.
0: No, je důležitý pro mě. Je důležitý říct, že to bylo v jiný práci, protože tady se nic s umělou inteligencí neděje, Davide.
2: Vůbec.
3: Mimochodem jsem slyšela, že naše generace vlastně, byť bychom měli být nejvyspělejší, tak fakt je ta nejhloupější vlastně.
0: Vaše generace.
3: Ne,
0: Zetra,
3: vaše,
0: jo?
3: I tato. Všichni hloupneme, už je to.
0: Naše generace, ty jsi generace Z, my jsme mileniálové, my jsme ti dinosauři, jo?
2: Na nás nesahej.
0: Jo, ti lepší.

0: Jedno rychlý kavčo, Sabrina Carpenter, Espresso. 8.40, tohle je úterní Hit Radio. Dobré ráno, šampioni.
1: Kdo plánujete miminko, tak si možná otevřete kalendář, protože od teďka už nepůjde jenom o znamení zvěrokruhu, jo, kam to chcete jako trefit, na jaký měsíc, ale taky o 50 tisíc navíc. O co jde, to si řekneme za chviličku.
0: A taky budeme hrát další parádní songy, tohle vás zabaví Miles Smith, Nice to meet you.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Rockset Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
5: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Auto na šrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Tohle je ten L-Rock, co dostal Autoroku.
12: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
11: Tak to bude drahota.
12: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
11: Za Autoroku? Jako fakt?
12: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
13: Škoda L-Rock. Autoroku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
14: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
15: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
16: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
17: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
18: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
17: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
19: Tisknu levně CZ.
20: Náplně hned.
2: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Love the way you lie, Eminem, Ariana na Hit Radio. V 8.52 přejeme fantastické úterní ráno.
1: Letos bude na Silvestra pár lidí, kteří si budou fakt hodně přát, aby ta půlnoc přišla o něco rychleji. Hlavně teda rodiče, který může pár minut u toho porodu udělat rozdíl 50 tisíc korun. On totiž prezident Petr Pavel podepsal zvýšení rodičovského příspěvku a u dětí narozených od 1. ledna 2027 se má zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun.
0: Takhle, vy, kdo zaděláváte na děti třeba někdy teď, tak to je v suchu, jo, ale vy, kdo máte termín okolo Silvestra, co? Je někdo mezi váma takovej? Určitě, jo, tak si říkáte, jestli to bude 350 nebo 400 tisíc a já si úplně dovedu představit, jak to bude vypadat na těch porodních sálech v České republice, jak to vyjde třeba na 23,59 a teďka ten otec říká, ještě vydrž, ještě chvíli ne, a bude odpočítávat a 9, 8, 7, do půlnoci, 6, 5, 4,
2: 3, 2, 1,
0: šťastný nový rok! Je to tam! 400 kolíků v kapse!
1: Už 31.
0: prosince. Mámo, ty jsi to dala!
1: Ve všech rodinách.
0: A nebo prostě takhle. Nebudu naivní, myslím si, že se bude dát s porodníkem domluvit. Bude to takový...
1: Zacpěte to tam ještě.
0: Ale prosím tě, ale nenapsal bys mi tam za dvojku do kapsy 1. ledna do toho rodného listu, co? Za dvojčičku, porodník. Hele, za 5 je to tvoje. Pojďme na hity, hezké ráno.

0: Lady Gaga Poker Face, tohle je úterní hit rádio Snídaní šampionů a ta se tímhle songem dostala do úplného finále a my vám chceme poděkovat za další společný ráno.
1: Díky, že jste to s náma přežili, snad jsme vás probrali, užili jste si s náma úterý a slyšíme se zase zítra.
0: No a kdybyste si to chtěli dát zpětně, můžete jako podcast Snídaní šampionů, tohle dejte na Spotify, nebo se to taky během dne objeví na webu hitradio.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na hit rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Podíváte si, užijte další muziku Eva Farná s Vyždiskou, Ed Sheeran a my se těšíme zítra ráno.
1: 6, ahoj.
0: Čau, hezký úterý.

0: Krásné úterní dopoledne, po pár technických potížích jsme zpátky tady společně. Dozněla nám Britney Spears a její hit Criminal, chvilku nám to trvalo, ale teď už je nejvyšší čas na to, aby jsme to dopoledne pořádně rozjeli. Co vy na to? Od mikrofonu vás výjimečně zdraví Denis Kajalibaj, naše Silva vyrazila na dovolenou a to teda pořádně zaslouženou, no a tak nám nezbývá, než ten prostor, který nám tady vznikl, vyplnit nejenom těmi nejlepšími hity, ale taky tím nejlepším, co se děje kolem nás. Podíváme se na hradozámeckou noc v Libereckém kraji a taky samozřejmě na spoustu dalších hezkých věcí v našem regionu. Ať už třeba tady u nás v úterý hledáte cokoliv, chvilku odpočinku, chvilku radosti, chvilku dobrých hitů, všechno to pozitivní pro vás máme připravený právě teď, právě tady, takže zůstaňte s námi, protože on air, online i v aplikaci Radia.cz vám teď a tady budeme přinášet to nejlepší. A pokud byste měli chvilku, jo, třeba jste na záchodě v práci, sedíte tam a ještě se vám nechce zpátky na pracoviště, a scrollujete takhle Instagramem, tak nezapomeňte hodit like Hit Rádiu Kontakt, protože tam objevíte ty nejšťavnatější soutěže a všechno to, co potřebujete vědět, abyste se dokázali nejenom zorientovat v našem regionu, ale taky v tom, co se děje na vašem oblíbeném rádiu. No a za chvilku už ty další slibované hity.
1: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
2: Pyžamko s jednorožcema.
1: Máme.
2: Bundu a sovčelky s kočičkama.
1: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
2: Tepláčky, tyhle mám děravý.
1: Máme tyhle s dvojitými koleny.
2: A hlavně méně.
1: Neboj, máš ho už v batůšku.
2: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
1: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
4: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
3: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
10: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
9: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
10: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech, plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námi nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
9: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
10: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zoo.

0: Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
3: Hitradio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Bibi Rexha, Faithless s novým hitem New Religion. 2 minuty po půl. Ahoj, ahoj, tady je Hit Radio Kontakt, jedeme už naplno během našeho úterního společného dopoledne a teď se vrátíme zpátky do roku 1988, do Los Angeles, protože tenhle rok a tohle místo je spojený samozřejmě se spoustou zajímavostí, ale hlavně se vznikem americké hudební skupiny Black Eyed Peas. Zpočátku měla dokonce jiný název, hrála takovej spíš hip-hop a v roce 95 se přejmenovala a dosáhla ty největší celosvětové slávy, protože tady se hlavně přidal nejenom pop, ale taky ta elektronická hudba. A před náma je jeden z jejich vůbec nejslavnějších hitů. Let's get it started. Pojďme to pořádně začít. Tak se ten hit aspoň jmenuje v angličtině. A kdyby bylo na dnešek něco, co vy byste chtěli pořádně začít od podlahy, co by to bylo? Na to je náš WhatsApp 606-825-404. Teď už Black Eyed Peas, jejich Let's get it started. A hlavně úterý plný ty nejlepší nálady na Hit Radio Kontakt.

Být fajn, když se tam člověk cítí jako doma. Nemusíte ani jezdit nikam za hranice, abyste si mohli užít pohodové léto. Od mikrofonu vás zdraví Denis Kalibaj, tady je Hit Radio Kontakt a my se podíváme na hradozámeckou noc. Letos se v Libereckém kraji zúčastní 10 hradů a zámků. Budou lákat na netradiční prohlídky a koncerty a hlavně to bude hezká příležitost podívat se na spoustu zajímavých míst. Ono obecně je zajímavý, když si to vezme. Spojený státy teď slaví 250 let svojí novodobí historie a u nás jsou běžně budovy, které jsou mnohem starší než celá americká kultura a historie, aspoň teda ta novodobá. Tak je docela zajímavý vidět, jak dlouho my už tady v Evropě můžeme se starat o naše krásné památky. Třeba Bezděz je místo, kam se můžete vydat. Návštěvníci tady hledají tajnou chodbu. Ve Frýdlantě a Hrubém Rozci nás čekají scénky ze života panstva a sloužících a v zákupech nás bude provázet rakouský císař. Je tam taky Grabštejn, je tam spousta dalších hradů i zámků, takže mrkněte na webovky, podívejte se na net, protože tohle je něco, co si určitě nechcete nechat ujít. Stejně jako naše další tip, který pro vás chystáme už za malý okamžik. Damiano David a jeho Born with a Broken Heart je dalším bodem našeho společného programu.

0: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Ahoj holky, taky jdete na casting?
2: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
1: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
3: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
6: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
7: Asi bouchla hadice.
6: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
7: Co?
6: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
7: Chlapi, jedem do Hostru!
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
18: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
19: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
18: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás.

0: To s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je 10 hodin, Denisa Mečířová připravila krátké zprávy a podíváme se společně taky za volant, jak to aktuálně jezdí v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor, v Děčíně v ulici 17. listopadu na úrovni železniční trati bouralo osobní auto s multikárou a na trase Nový Bor Rumburk za Jiřetínem bude probíhat údržba vozovky. Zdržíte se nárazově. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Mami, já mám řidičák!
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Každý den přináší nové výzvy.
7: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
6: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
7: Více na práce Ontex.cz.
8: Kdo se stane letošním andělem mezi zdravotníky? Slavnostní večer se uskuteční 22. srpna v Městském divadle doktora Josefa Číška v Náchodě od 20 hodin. Generální partneři akce jsou Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou, knihy Dobrovský a projekt Spolu s hasiči.
9: Výborné stáčené frizanté.
10: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
9: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
13: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Turnovské muzeum usiluje o zařazení místního kamenářství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Historie ručního zpracování drahých kamenů v Turnově a jeho okolí je dlouhá zhruba 7 000 let a od roku 2024 patří na národní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. V Česku je to ojedinělé centrum tohoto řemeslného odvětví. Zemědělci se dočkají pomoci kvůli dopadům sucha. Od ministerstva zemědělství obdrží v dotačních podmínkách mimořádné podpory a úlevy. Mezi zemědělce by měl rezort z unijního rozpočtu doplněného o národní peníze rozdělit více než 3,8 miliardy korun. Podporu dostanou farmáři během prvního pololetí příštího roku. Zemědělcům chybí krmivo a mají nižší výnosy. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. V pondělí po jednání vlády ministryně řekla, že má k dispozici přehled požadavků jednotlivých rezortů. Návrh rozpočtu musí být předložený do konce září. Pojďte fandit Jablonci do Glasgow, vstupenky platí klub. Jablonečtí fotbalisté se ve čtvrtek představí na stadionu skotských Rangers a své fanoušky chtějí mít u toho. Klub proto fanouškům poskytne vstupenky zdarma, jako poděkování za věrnost a ochotu podpořit tým i v zahraničí. Zájemci si je mohou objednat do dnešních 16 hodin. Na severu Čech měříme aktuálně 14 až 17 stupňů, dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne pak více oblačnosti a ojediněle se může objevit přehánka. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni.
11: Hit Radio Kontakt.
0: Tolik Denča Mečířová, zprávy, díky za to a my se vracíme zpátky k našemu playlistu. Denis Kaili Bajva zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. No a možná už přemýšlíte nad tím, jak si užít podzimní prodloužený víkendy. I to společně probereme a hlavně se naladíme ještě radši na tu letní notu. Teď si slovo beru Imagine Dragons a jejich hit Thunder.

Existují klasiky a pak je tady třeba tenhle hit Safe and Sound, Capital Cities, a my krátce před 10:45 vysíláme za vámi tu nejlepší atmošku. Úterní hit Radio Kontakt vám dělá lepší společnost do práce nebo kamkoliv, kde s námi chcete na severu Čech trávit čas. Ano, čekají nás dva státní svátky, pondělí a středa. Pondělí 28. září, středa 28. října, a na rozdíl od příštího roku, kdy nám 1. a 8. května výjdou do víkendu, tyhle dva státní svátky jsou ideální příležitostí na to udělat si prodloužený víkend nebo pár dní někde extra a navíc v pohodě a v klídku. Kam třeba vyrazit? Můžete například na prodloužený víkend ještě vyjet někam za sluníčkem. Já jsem na to koukal a optimální destinací, kam by měl člověk vyjet ještě během toho září, je Řecko nebo Chorvatsko. Takhle, já když se na tím zamyslím, je to docela risk, protože buď tam může být tak jako sichravo a ošklivě, anebo zase na druhou stranu hrozně hezky. Rádi trávíte ty prodloužený víkendy někde jinde? Co je vaše oblíbená destinace na takový doznění léta ještě ke konci září? I to nám můžete dát vědět na náš WhatsApp 606-825-404. A přesně ve čtvrt za váma posílám další skvělý kousky. Zvoníme tempo, nadšení nám ale zůstane. Nelly Furtado a hit All Good Things Come to an End. Všechny dobré věci musí sice přijít do cíle, ale na to ještě čas. Teď už jenom ty dobré věci.

Hey, hey, what's up? Ladíte Hit Radio Kontakt, s vámi je Denis Kajalibaj a my se teď vydáváme za míčem na fotbalový hřiště. Liberec Slavia nakonec dopadlo v neděli 1-1, což je skvělý výsledek. Další zápas čeká naše Slovňáky už velmi brzo. No ale taky, jak už říká i Denča ve zprávách, vypadá to, že budeme muset vycestovat za dalším týmem severu. A to konkrétně, pokud se chcete podívat na Jablonec, který bude hrát dokonce v Glasgow. A to bude pořádná podívaná. Jak velcí jste fanoušci fotbalu? Já bych řekl, že to má v podstatě tři kategorie. Jedna je vůbec, nebo respektive, dobře, ponechme vůbec, ale jedna ta kategorie je, jo, jsem fanoušek a půjdu se podívat na domácí zápasy na domácím stadionu. Druhý level je to, že jste ochotný jezdit po České republice. Řekněme, že prostě Slovan bude hrát někde v jiném městě a vy si řeknete, OK, tak se pojedu podívat tam. A třetí level je to, že za svým týmem jedete i na tyhle ty zápasy, které jsou úplně někde jinde. Jaký level fanouška jste ve fotbalu, v hokeji nebo v jakýmkoliv jiném

0: organizace.
1: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
2: Tak to musíme do Spoltexu.
1: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
2: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
1: Tak už pojeď.
2: Spoltex.cz.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Auto na šrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
10: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
11: Serviceplus.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
16: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
19: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
18: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

10:35. Ladíte Hit Radio Kontakt, Kelly Clarkson a její hit What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Kelly Clarkson známá taky třeba tím, že má svůj vlastní talk show, na který si zve celebrity, no a vtipný bylo, když tam byla Anne Hathaway, možná jste tohle video na Instagramu nebo na TikToku viděli, a hádali se skladby. No a kapela vždycky zahrála kousek skladby a oni měli začít zpívat, vyhrála buď Kelly Clarkson, anebo Anne Hathaway podle toho, kdo začal zpívat jako první. No a vtipný bylo, že oni zahráli skladbu a Anne Hathaway ji poznala dřív, což by bylo samo o sobě v pohodě, jenomže to byla přímo skladba od Kelly Clarkson, takže Anne Hathaway zná líp písničky než samotná interpretka. Teď se ale vrátíme zpátky do roku 1991. Ikonický taneční styly, internet v plinkách, ale taky vznik hitu Crucified od Army of Lovers. Takže náma i tenhle skvělý kousek právě teď a tady. Zůstaňte s námi v éteru Hit Rádia Kontakt.

Time in

0: tohle je hit, který nelze přeslechnout. Michael Schulte, Rehab a jejich Waterfall. Něco, co si můžeme dávat furt dokola a dokola a stejně to vždycky stojí za to. Hit Radio Kontakt, váš parťák pro lepší úterní dopoledne. No a taky třeba máte nějakýho parťáka, který hrozně rád chodí na fotbal, na hokej nebo prostě fandí nějakému sportu. A třeba je to takový ten skalní fanoušek, který vždycky potřebuje být na každém zápase. I o tom jsme mluvili na našem WhatsAppu 606-825-404 a pobavila mě Petra, která nám napsala: ahoj, můj táta absolutně miluje fotbal. Když se hraje mistrovství světa, sedne si ke každému zápasu a neodejde od televize, i kdyby se dělo cokoliv. Huf, tyjo, tak si to představ, to je takovej zápasů. Tyjo, že by jsem jako... Prosím tě, Péťo, tvůj táta vůbec nespí, nebo jakým způsobem to dělá? A kdo se o něj stará, kdo mu vaří a jakým způsobem tohle to funguje? No představa, že bych měl koukat na všechny zápasy mistrovství světa, mi přijde docela šílená. Ale hej, aspoň víme, že tu máme pořádný skalní fanoušky. Jak to máte vy? I to nám můžete dát vědět a já vám samozřejmě na oplátku vyšlu další skvělý chvíle dobré nálady. Přidám třeba Flipside, a Happy Birthday a mnoho, mnoho dalšího. Tak zůstaňte s námi na Hit Radio Kontakt.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
7: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
8: Jo.
7: Jakej?
8: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
9: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
10: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
9: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
10: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
11: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
12: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Roxette Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
15: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
16: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Hit Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je přesně 11 hodin. Denisa Mečířová připravila další krátké zprávy a podíváme se společně za volant, jak to jezdí v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na Českolipsku mezi Hamry na Jezeře a Osečnou. Došlo tady k dopravní nehodě osobního vozidla. Skončilo mimo vozovku, dávejte v místě pozor. A rovněž na Českolipsku opatrně v Břevništi. Tady dopravní nehoda osobního auta komplikuje dopravu. Skončilo v příkopě, tak dávejte pozor. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
2: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Výborné stáčené frizanté.
8: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
7: Frizanté z Vínohruška.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Nahrávací studio za více než 400 tisíc korun přímo na radnici. Takovou investici teď řeší v Ralsku. Studio nechal z městského rozpočtu vybudovat starosta Miloslav Tůmas Ano. Podle dostupných informací ale neexistuje usnesení rady ani zastupitelstva, které by jeho vznik výslovně schválilo. Starosta tvrdí, že jednal v rámci svých pravomocí a zákon neporušil. S informací přišel server novinky.cz. Liberec cestu k pláži u přehrady v srpnu neotevře. Hlavním důvodem zpoždění je odstraňování vad z dokončené rekonstrukce přehrady. Termín otevření opravované promenádní cesty od hráze přehrady k pláži tak musí Liberec znovu odložit. Teď to vypadá na druhou polovinu září. Průměrné nájemné v Česku vzrostlo v druhém čtvrtletí na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve Středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. Suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů. To se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. V Jablonci je 15 stupňů, v Desné 13 a v Jablonném v Podještědí 18. Dneska bude na severu Čech většinou oblačno, odpoledne se ojediněle může objevit přeháňka. Maximální teploty dneska naměříme mezi 17 až 20 stupni.
9: Hit Radio Kontakt.
0: Denisa Mečířová, krátké zprávy, díky za to. Vracíme se společně k dalším hitům. Tohle je Hit Radio Kontakt, s vámi Deniska Elibaj, no a hlavně ten nejlepší playlist. Podíváme se na velký drug bust našich libereckých celníků, kteří dokázali objevit velké množství drog. Mrkneme se taky do našeho regionu a hlavně do našeho skvělého playlistu. Teď už Sia a její Cheap Thrill.

Jeho štěstí můžete najít, kamkoliv se podíváte. Obzvlášť, když si naladíte Hit Radio Kontakt. Pokáč a jeho solitér nám akorát dozněl krátce před čtvrt na 12. Tady je Hit Radio Kontakt s těmi nejlepšími hity a hlavně s těma nejlepšíma chvílema, který si prostě musíme užít společně a hezky naplno. Selena Gomez a její hit Love You Like a Love Song. Tak to je další pecka, na kterou se společně podíváme. No a teď se ale taky spolu podíváme na to, co se stalo v zahraničí. Ano, představte si, že se vydáte na dovolenou, letíte a řeknete si, jo, tak tohle to bude paráda, lehnu si tady na pláž, pohoda, klídek a najednou už jste v letadle, těšíte se, že odletíte, no a letadlo neodletí. Proč? Protože vám v něm chybí 10 striptérek. Ano, tohle to se totiž stalo na letu z Prahy do Chorvatska, kde letadlo do Splitu muselo být spožděný kvůli tomu, že se vracelo zpátky pro 10 striptérek. Ty tvrdí, že přepravní společnost je na vině, letecká společnost je zase naštvaná, že se musela vracet ke gateu. No je to pěkná prekérka, ale zase představa, že si dovolenou musíte zkrátit kvůli tomu, že naberete ještě cestou 10 striptérek? Docela zajímavý. Teď už vysíláme za váma další skvělý hity, pojďte si s náma užít úterní odpoledne. It's

Martin Garrix a hit No Sleep. 6 minut nám zbývá do 11:30 a vyladíte hit Radio Kontakt. Kila heroinu a miliony k tomu. Ano, i taková témata probíráme u nás v éteru hit Radio Kontakt. Tentokrát se podíváme za libereckými celníky, který rozprášili drogový gang. Ano, případ drogové kriminality, který byl velice významný nejen v našem regionu, tak má nakonec šťastného konce. Nejenom, že se podařilo zabavit velké množství těch drog, ale hlavně se podařilo zabavit i úplně obyčejnou igelitku z Kauflandu. Mně přijde zajímavý, že vlastně Češi jsou experti na to, že nosí igelitky z obchodu a dávají do nich všechno. Všimli jste si? Prostě klasický Čech má vždycky po ruce tašku, do ní naháže všechny věci. Igelitka je vlastně taková kabelka pro muže, pro ženy a je to taková česká specialita. A ta se nevyhla ani dealerům drog tady u nás. Dokonce se mi líbí, jak na té tašce, tady na té fotce napsáno, používejte mě znovu a znovu. Tak tahle je konkrétně teda důkazní materiál. Třeba byla použitá mnohokrát, ale pro přepravu drog už díky libereckým celníkům znovu použitá určitě nebude. Já vám přidám za chvíli i další skvělý hity. Nickelback a jejich Gotta Be Somebody. I to je další bod našeho společného programu. Tak zůstaňte s námi v éteru Hit Radio Kontakt.

0: Tenax, efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
2: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
3: Auto na šrot.cz.
4: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
3: Volejte 776 823 833.
4: Auto na šrot.cz.
3: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
4: A zdarma odvezeme.
3: Volejte 776 823 833.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Zas ten rok. Festival, který stojí za to prožít. Vašo Patejdl Original Band, Těla, Motor Band, Street 69, Rockset Tribute, Kabát Revival Varnsdorf a mnoho dalších. Městy Zásada 22. srpna. Lístky v předprodeji na zastenrok.cz. Těšíme se na vás.
7: Franto, kde jsou ty maliny?
8: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
7: Taky zavakuovaný.
9: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsemosel.cz.
13: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
14: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa a její Houdini. 11 hodin 37 minut. Tady je Hit Radio Kontakt. Legendární hit, který já jsem měl tu čest vidět naživo, protože Dua Lipa, tyjo, to je něco, co si určitě nemůžete nechat ujít. Znáte to, člověk si řekne, ale vždyť to můžu pustit na streamovací aplikaci, v rádiu, kdekoliv, prostě to nemůže být tak jiný. A já jsem teda aspoň tenhle ten názor měl docela dlouho. Nejsem koncertový ani festivalový typ, to se přiznám, ale pak když člověk na ně zajde, tak si to vždycky užije úplně jiným způsobem. A Dua Lipa je skvělá v jedné věci. Já jsem vypozoroval, že ona zbytečně nekecá. Fakt, ty její koncerty jsou skladba za skladbou. Rozhodně mnohem lepší než některý jiný interpreti, který pořád něco vyprávějí a povídají. Což je docela častý i u těch českých interpretů, ale tam si to zase člověk dokáže užít trochu jinak, když je to třeba nějaký menší festáček, komornější atmosféra. Prostě pak to zase dokáže být sladký jak malinový syrup. No a i náš další hit je sladký jak malinový syrup, protože Miraj a jejich stejnojmenný hit je právě teď a tady na řadě v našem playlistu. Miraj, malinový syrup a Prima dopoledne.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Radio Kontakt vás krátce před polednem zdraví Denis Kajalibaj a tohle bylo naše společné úterní radování. Ano, užili jsme si krásný tři hoďky toho nejlepšího playlistu a přidali jsme k tomu taky spoustu zajímavých věcí a tak nějak jsme spolu krásně interagovali, což byla paráda. Já musím říct, že mě nejvíc pobavilo, když jsme se spolu mohli podívat na drogový drugbust v Libereckém kraji. Mrkli jsme se ale taky na fotbal, na sportovní utkání. Petra nám prozradila, že její táta je fanatický fanoušek fotbalu a taky samozřejmě už jsme se začali dívat na to, co nás bude čekat během září a října. Co nás bude čekat teď? Přece Jirka Pelnář a ty nejhezčí srdcovky. To nejlepší z 80., 90. i přelomu milénia si s Jirkou můžete užít už krátce po 12. A do té doby si třeba k obědu dejte i další skvělý hity. Za chvíli třeba Dasha, Austin a samozřejmě parádní playlist na celý odpoledne. Já budu s vámi zase zítra od 9 do 12, tak než se znovu uslyšíme, mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj.
1: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
2: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
3: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
3: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Už se to zase blíží. Muž roku 21. srpna v Městském divadle doktora Josefa Číška v Náchodě proběhne volba muže roku za účasti řady známých osobností. Akci podpořili knihy Dobrovský, VH Print Hlávko, Nové město nad Metují, Dušan Kučera, Cloduan Service a nadační fond Kulmen.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
15: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
14: Tak to bude drahota.
15: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
14: Za auto roku? Jako fakt?
15: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
16: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
17: No zase prasklá stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
18: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
19: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
20: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
19: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
21: tisklevně.cz. Náplně hned.
22: Hit Radio Kontakt.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Nehodu máme hlášenou na Českolipsku. Mezi Hamrem na Jezeře a Osečnou skončilo auto mimo vozovku, tak tam dejte pozor. A opatrně dneska taky na trase z Turnova na Železný Brod. U odbočky na Daliměřice budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Haló, to jsem já. Zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
7: Laundry Point. Tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se objevují od neděle. Pršet má i v následujících dnech. Ministryně financí Alena Schillerová dnes jedná s dalšími ministry o podobě rozpočtu jejich rezortů. K dispozici má přehled jejich požadavků. Řešit tak budou výdaje i úspory. Návrh rozpočtu pro příští rok musí ministerstvo financí předložit vládě do konce září. Suverén letošní sezony Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Fuchsa pojede na deblu s bratrem Petrem, obhajovat bude titul z olympijské kilometrové trati, ale také stříbro z pětistovky.
7: Těma výsledkama to asi ukazuju, že pokud mi to sedne, dokážu prostě být stále jako nejlepší na světě, což doufám samozřejmě, že bych i rád jako potvrdil v Poznani, ale nikdy neví člověk, co se může stát. Já vlastně poprvé v životě pojedu na mistrovství světa tři disciplíny, vždycky jsem jezdil jenom dvě, tak jsem taky zvědavý, co to se mnou udělá.
6: Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a dva parakanoisté. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Turnovské muzeum usiluje o zařazení místního kamenářství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Historie ručního zpracování drahých kamenů v Turnově a jeho okolí je dlouhá zhruba 7000 let a od roku 2024 patří na národní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Na severu Čech nás odpoledne čeká oblačno až zataženo, ojediněle se může objevit taky přeháňka. Teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni.
9: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Máme tady úterý, pravé poledne, začínají nám naše oblíbené srdcovky a rovnou se vydáme do divokých devadesátek, konkrétně do roku 1994. Co se vám vybaví, když se řekne rok 1994? Jenom v rychlosti, plat průměrný byl tenkrát 6760 korun. 6760. Asi o to víc museli být policajti překvapení, když v tom samém roce zatkli tehdejšího šéfa Centra kuponové privatizace, co měl u sebe v kufříku 8 milionů hotovosti. Možná, že tenkrát tolik peněz ani neviděli. Tak tady je, rok 94. A C.G. Lewis, Sweets for my sweet. Srdcovka číslo 1.

0: srdcovka z pěti, C.G. Lewis, Sweets for my sweet. Chviličku po pravém poledni, posloucháte srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl tedy rok 1994 a přišla mi zpráva na WhatsApp Vitrádia s číslem 777-937-777, která mě teda docela jako vystřelila z kalhot, jak se říká. Čau, já si z 90. pamatuju všechny tyhle mafiány a i ty, o kterých se dneska nemluví. Dělal jsem DJ na jedné známé diskotéce a to, co se tam dělo, to si dneska neumí nikdo představit. Sám se divím, že jsem to vlastně přežil a některé celebrity dnes už v důchodu taky. Čau Jarda. Jardo, to mi nemůžeš dělat tohle. To mi nemůžeš udělat. A co mě? Nám všem, jak můžeš říct, že něco víš, ale nic k tomu víc neřekneš? My potřebujeme detaily, potřebujeme podrobnosti, aspoň jednu věc, aspoň jeden drb. Jestli to jde, 777-937-777, to je číslo, který dobře znáš, tak když to půjde, napiš něco, no. A vy máte taky nějaký drb z 90, který můžete poslat takhle do éteru? Dejte vědět, my si dáme nádherný hit. Dario G.

0: Hodinový hotel od Mňáky až Ďorb na Hit Rádiu. Chviličku před čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak chtěl jsem nějaký ještě drby z 90. let a Jarda, který dělal DJ v 90. tak se ozval znova a píše, hele, rád bych, ale bylo by to na knížku a možná jsem to přežil i díky tomu, že jsem nic nikde nikdy nevyprávěl. To asi máme všichni společné, že o 90. nemluvíme, ale prachy tenkrát lítaly komínem, byl to masakr. Dobrá. Dobrá, rozumím, nenutím, chápu. Tak otočím list a z 90. půjdeme do 80. let a zároveň dáme jiné téma, jo? Hele, co říkáte na to počasí? To je strašný, co? Srpen, ale venku není sluníčko, 18 stupňů, prší. To je peklo, co? To jsou prázdniny. Ne, ode dneška už zase máme právo na to si reálně stěžovat na počasí, jo? Včera to bylo super, rychlý ochlazení, o víkendu taky, v tu neděli, po těch šílených tropech, už nám zapršelo, dobrý, tráva se nějak zpamatuje, ale teď už zase si jako můžeme stěžovat, jo? Je to strašný. A obzvlášť, jestli vám teď bude začínat dovolená, jestli máte třeba před sebou poslední týden v práci a teď ještě na ty poslední dva týdny jste si vzali volno, tak na to máte dvojnásobně právo. A já jsem se tak zamyslel, koukám na to počasí a říkám si, mě to něco připomíná, co mi to připomíná? A najednou jsem si vybavil tu první scénu z legendárního filmu Hříšný tanec, jak to vlastně začíná a oni tam přijíždí a ono prší, že jo? Je tam to prázdninové letovisko a déšť. Tak si říkám, kdy jindy, než dneska, do tohohle počasí si dát srdcovku z říšňáku.

0: Tak se přiznejte, máte malou slzičku a husí kůži? Já taky. Patrick Swayze, She's Like the Wind. A nejenom hříšný tanec, ale vzpomínka na tohle hollywoodského sympatiáka. Dneska je 18. srpna a 18. srpna roku 1952. Tak se narodil Patrick Swayze, dnes by tedy oslavil 74. narozeniny. Tak ho zdravíme, tady od nás Hitrádia, z našich srdcovek tam nahoru. Je tady před námi pátá srdcovka, ta vás taky potěší, trošku zrychlíme tempo, dáme si, a to jste nečekali, Imperio.
1: Welcome to Cyber Dream World. Please enter correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destination.

0: Rok 1996, Imperio a Cyber Dream. Wow.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak za mě je tohle takové jako umělecké dílo a taky dost vizionářské. Před 30 lety si všichni tuhle dobu představovali jako brutální sci-fi s lítacíma autama, že jo, a světem, co řídí počítače a roboti. Vlastně Cyber Dream je úplně jasný odkaz na to. A teď vlastně, když si to člověk uvědomí, tak my v té době žijeme. Vždyť to tak je. Jenom ty auta nám tady nelítají kolem baráku, ale jinak jsme vlastně jako otrokama počítačů. Hele, umělá inteligence, tak ta vládne, že jo? AI se ptáme úplně na všechno, i na životní rady. Hodinu uklízíme byt a dáváme nábytek stranou, aby robotický vysavač si to v klidu potom mohl vyluxovat, jo? A třeba i takový algoritmus na sociálních sítích tak nám vybírá, na co se vlastně na tom Instagramu budeme dívat. Náročný. Tak vemte dneska osud do vlastních rukou, jo? A svobodně se rozhodněte, co chcete slyšet na Hit Rádiu. Dávám vám možnost. Napište na web, na WhatsApp 777-937-777, co chcete slyšet. Co by vám dneska udělalo radost, jaká píseň, jaký hit, jaká vaše srdcovka. Čeká nás srdcovka na přání, tak pojďte se vykašlat na jakýkoliv algoritmus, jo, tady na náš playlist a pojďte si to vybrat úplně sami. Kdy jindy, když ne teď. Ještě jednou 777-937-777.
2: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
3: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
2: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
4: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
5: Pyžamko s jednorožcema.
4: Máme.
5: Bundu a sovčelky s kočičkama.
4: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
5: Tepláčky, tyhle mám děravý.
4: Máme tyhle s dvojitými koleny.
5: A hlavně méně.
4: Neboj, máš ho už v batůšku.
5: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
4: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
9: Jo.
8: Jaký?
9: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
10: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
11: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
10: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
11: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
12: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
13: Mirá.
12: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
13: Mikové.
12: Harley.
13: Single X.
12: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
14: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
12: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
16: Knihovna Maitreya. Čím to

0: Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
1: Tak to bude drahota.
0: 6, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
1: Za auto roku? Jako fakt?
0: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
2: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. AutoNord.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
5: Asi bouchla hadice.
4: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
5: Co?
4: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
5: Chlapi, jedem do Hostru!
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Tohle taky zajímavá předělávka legendárního hitu Forever Young. David Guetta, Alphaville a Ava Max ve 12 hodin a 35 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mám tady srdcovku, která je na vaše přání a bylo to dneska opět velmi těžké vybrat jednu. Je to náročný. Přiznám se, je to opravdu těžký. Na WhatsApp 777-937-777 jste psali, co byste chtěli slyšet. Já to nebudu protahovat, protože napsala Peťa, která píše, tak to si trefil úplně přesně, jsme otroky počítačů a robotů, ale je to život a ten musí pokračovat dál. Stejně jako zpívá Freddie Mercury, The Show Must Go On. Tak prosím, zahrají pro nás, pro všechny, kdo stále pokračujeme dál. Tak tady to je.

0: Není to tak dávno, co vystupovala v Česku Zara Larsson na Hit Radio. Chviličku před 3:15. Dnešní srdcovky jsou za námi, další budou pokračovat opět zítra ve 12 hodin. Ještě jednou moc děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. No a vlastně v tom můžete pokračovat dál, akorát už na jiné téma. Já jsem se rozhodl, že když jsem viděl ty zprávy a tak nějak mi to jako přišlo, možná vám to přijde taky, že se svět tak nějak jako vzadel otáčí, jak se říká, že těch negativních zpráv je nějak jako moc, tak brnkneme na úplně jinou notu, pozitivní notu, pobavíme se, zasmějeme se ideálně jako na cizí účet a dneska se opět zasmějeme na účet našich partnerů, partnerek, klidně jako ex-partnerek, ex-partnerů a ve 2 hodiny odpoledne tak otevřeme téma události v opilosti. To se docela rýmuje. Události v opilosti, jo? Chtěl bych vědět nějaké vaše příhody ze života, co nejvtipnějšího nebo nejbláznivějšího váš partner nebo partnerka, popřípadě ex, kdy provedli. Co se jako pamatujete, jo? Co nejhloupějšího nebo nejvtipnějšího tady provedli v opilosti? Já to vykopnu, jo? Nebudu teda mluvit o své partnerce nebo ex-partnerce, ale řeknu to sám jako o sobě. Mně se jednou povedlo, ještě jsem bydlel doma v Mama hotelu a byl jsem starší a přišel jsem jako v příjemném stavu. Neudělalo se mi úplně dobře a nechtěl jsem, aby o tom naši věděli. A bydlel jsem v paneláku ve 4. patře. No a tak mě jako nenapadlo nic lepšího, než otevřít okno a vyjádřit se z toho okna ven, jo? Nemohl jsem doběhnout na záchod, aby mamka nepoznala teda, že tam jako blinkám, jak mi není dobře. Takže jsem to teda všechno poslal ven z toho 4. patra. V dobrý víře jsem si šel lehnout, netušil jsem, co se odehraje druhý den, tak abych to zkrátil, druhý den, tak nám takhle ťukají sousedy na dveře. Já otevřu a tam stojí naše milá paní sousedka a říká: Jiříku, máte poblinkaný parapety? Říkám, ty to já vůbec nevím, půjdu se podívat. Kouknu, vrátím se zpátky, říkám, nemáme. A ona mi říká, no tak kdo to byl? Ty nebo tvoje sestra? Já vůbec to nevím, o čem mluvíš. Co jste měli včera k obědu? Já říkám, risotto. A ona, tak se ven kýbl, hadr a pojď, já mám rejži na parapetu. A šel jsem a všechny ostatní patra jsem musel jako uklidit, umejt a tak dále. Takže teď si takhle jako trošku sypu popel na hlavu, zdravím všechny naše sousedy a teď bych chtěl vidět ty vaše vtipné historky. Pište na WhatsApp Hit Radio nebo posílejte hlasovky 777-937-777, ale ne o sobě, ale o vašich partnerů a partnerek, jo? Tak pojďme na to. Ve 2 hodiny odpoledne to všechno probereme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, já mám řidičák!
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.

0: rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
7: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
0: Na plyn, levně, rychle, bez starostí. Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
8: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: It bude 10 let od vydání Imagine Dragons Next to Me, poslední hodina dnešního poledne, před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, omezení provozu očekávejte v Tanvaldu. V Palackého ulici probíhají práce na vozovce. A s omezením počítejte taky v Děčíně, v Liberecké ulici, na křižovatce s Liliovou, i tady probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Výborné stáčené frizanté.
12: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fignerce nebo Jablonci u divadla.
11: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Před podzimními volbami je nutné posílit kapacity pro přihlašování uživatelů do aplikace e-doklady. Ukázal to zátěžový test z minulého týdne. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc uživatelů. Ve sběru elektroodpadu se držíme mezi evropskou špičkou. Nejčastěji odevzdáváme pračky, sušičky nebo myčky. Jak se výsledky sběru v posledních letech měnily, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
16: V roce 2024 bylo v České republice zpětně odebráno téměř 194 tisíc tun odpadních elektrozařízení, zatímco v roce 2023 se jednalo přibližně o 141 tisíc tun. Míra zpětného odběru tak dosáhla 67%.
15: Na každého jednoho obyvatele tak v roce 2024 v průměru připadlo bezmála 18 kg sebraného elektroodpadu. Začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou pouze v aplikaci Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadujícími mistry světa Španěly je seženeme od 700 do 2000. Všechny tři duely se budou hrát v pražském Edenu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Pojďte fandit Jablonci do Glasgow. Vstupenky platí klub. Jablonečtí fotbalisté se ve čtvrtek představí na stadionu skotských Rangers a své fanoušky chtějí mít u toho. Klub proto fanouškům poskytne vstupenky zdarma jako poděkování za věrnost a ochotu podpořit tým i v zahraničí. Zájemci si je mohou objednat do dnešních 16 hodin.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V Turnově je 19 stupňů, v Semilech 16 a Česká Lípa hlásí 18. Odpoledne bude na severu Čech oblačno až zataženo, ojediněle může i sprchnout.
18: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, posloucháte Hit Radio, venku stále zataženo, sem tam prší. Je zvláštní, že je úplně jedno, jestli je venku nádherně, anebo je takhle, jako je dneska, což taky pro někoho je nádherně, ale pořád se přes léto nemůžeme zbavit těch malejch upírů, co nám věčně pijou krev. Teď nemluvím o vašich dětech, ale o komárech, jo? A jestli náhodou máte stejný problém, že vypadáte tak trošku jako dalmatýni, že máte všude komáří štípance, tak mám tady docela zajímavý lék a recept na to, jak to udělat, aby vás to nesvědělo. Řeknu za chvíli. To jsou věci, co se dneska rozvíte. Jste netušili, co? Luci, dobrý, veď?
15: Jseš úžasný.
0: No, ti to budu věřit. Hit Radio Kontakt.

Damiano David na Hit Rádiu, chviličku před čtvrt na dvě. S váma Jirka Pelnář, máme dneska 18. srpen, léto tedy ještě pořád v plným proudu a stejně tak jako i štípance od komárů, jo? Jak v létě snášíte štípance od komárů? To je věc, která trápí většinu lidstva a děláme všechno pro to, aby nás to nesvědilo. Zkusili jste někdy do toho štípance zatlačit nehtem? Normálně do toho takhle zarejt? Ideálně udělat křížek? To je třeba věc, která doopravdy funguje. Jako vážně. Funguje to většinou jenom na chvilku, většinou třeba kolem 10-15 minut, pak už do toho děláme až hvězdičku, ale zajímavý je, že to doopravdy funguje. Pak je spousta věcí, které jako nefunguje. Absolutně nefungujou. Všechny možný i babský rady, babský tipy, jakým způsobem se toho zbavit. Co ale jako funguje extrémně, tak je odvrácení pozornosti. Normálně klasický placebo efekt, jo? Člověk na to prý nemá myslet. No, tak já nevím. To musel tohle vymyslet asi jako člověk, který nikdy nezažil štípanec od komára, nemyslet na to, když to svidí jako blázen. A co funguje také, tak to je docela jako pro mě novinka, možná, že teď poprvé to uslyšíte taky. A to je to místo zahřát. Ale zahřát to elektronicky. Normálně se prodává taková jako klíčenka, to vezmete, je v tom baterka, přiložíte to na to místo a ono to do toho, já nevím, jestli to do toho dá nějaký elektrický šok nebo co, ale prostě to zahřeje lokálně tu kůži třeba až na 50 stupňů Celsia a je, jak to jako zapálí, tak to pak přestane svědět a už se to jako nevrací, už to nesvědí. Nevyzkoušel jsem to na vlastní kůži, takže nemůžu 100% říct, že to tak je, ale pročetl jsem všechny možné recenze a když se to píše na internetu, tak to musí být pravda. takže možná, že to je ten tip, který jste potřebovali dneska slyšet, abyste měli zbytek léta naprosto v pohodě. Teď Calvin Harris, John Newman a Blame.

0: Last Goodnight, Pictures of You ve 13 hodin a 24 minut. Posloucháte Hit Radio, mám tady pár reakcí k těm komářím štípancům. Tady je jako zajímavá věc, píše Radek, já si dávám ruma, to pomáhá, rumem to namažu a pak jednu lampičku pošlu i do sebe preventivně a štípanec nevadí. Tak zdar. Díky, výborná rada. Ale celkem k ničemu, když máš doma poštípaný 10letý dítě. Zase na druhou stranu aspoň by šlo spát po obědě, že jo? No, beru, děkuju. Pak je tady ještě jedna. Ahoj, reaguju na štípance komáru a na ten elektronický přívěšek. Máme ho taky a je to zázrak. Jestli je to placebo, nevím, ale zabralo to i u dětí. Museli si zvyknout, že to trošku pálí, ale dala jsem jim to na tábor a psala mi i vedoucí, že to tam používá celá jejich skupina a že je to super zázrak. Takže asi to fungovat bude. Tak děkuju. Vyzkouším. Díky. Celá jako dobrý. Dobrý recenze. Tak jo, za chviličku na Hit Radio Katy Perry a dáme si taky něco symbolického tady k tomu počasí, co je venku. Miraj, Summer Love, tady u nás na Hit Radio. Za chviličku.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Kdo se stane letošním andělem mezi zdravotníky? Slavnostní večer se uskuteční 22. srpna v Městském divadle doktora Josefa Číška v Náchodě od 20 hodin. Generální partneři akce jsou producent Miroslav Dvořák, Autostyl Trutnov a Knihy Dobrovský.
10: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin.

0: Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
2: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Katy Perry, Hot and Cold, na Hit Radio ve 13 hodin 35 minut. Úterní odpoledne s vámi užívá taky Jirka Pelnář. Uletělo vám někdy letadlo? Je to blbý, pokud jo. Ale kdybyste pracovali jako stripterka nebo stripter, tak by se to asi nestalo. Možná, že by se i to letadlo pro vás vrátilo. Narážím teď na kauzu, kterou se baví momentálně celý Česko. Je to fakt jako bizár. Opravdu se to stalo tady u nás na našem letišti v Praze. Plánovaný odlet letadla byl ve 12.20, skutečný odlet byl až hodinu na to, protože letadlo se vracelo zpátky pro 10 cestujících. Bylo to letadlo společnosti Smartwings, to není úplně tak důležitý, spíš jde o to, kdo byly ty cestující. Ty cestující tak údajně byly striptérky z jednoho pražského nočního podniku a... je to jako docela zajímavý. Prostě 10 holek tam tak jako zůstalo stát toho gateu, letadlo pryč, najednou tam bylo zpátky a prostě se pro mě vrátili, to je boží. Když jsem si tak jako prohledával celý ten článek, tak jsem našel jednu krásnou větu, že holky se potom na palubě, hned při příchodu na palubu, tak se omluvili všem ostatním cestujícím. A tohle je omluva, kterou já bych chtěl vidět, tu bych chtěl zažít, jestli to fakt byly jako tanečnice, kterým je občas někdy horko, tak si potřebuji odložit nějaké oblečení, tak tuhle omluvu bych chtěl vidět. Ale myslím si, že by to bylo naposledy, co bych letěl letadlem, že doma by mi to neprošlo. Tak pokud radši budete jezdit autem, připomínám, že v pátek pro vás budu mít na Hit Radio mezi 12 a 15 až 10 000 korun na pohonné hmoty. No a právě teď si dáme takový jako dobrý pocit, který asi zažili i cestující na palubě. It feels so good. Sonic na Hit Radio.

0: Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejný. No a my občas zažíváme naprosto neobyčejné večery a dnes na ně budeme po druhé hodině odpolední vzpomínat. Chtěl bych, abyste na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 napsali zprávu anebo poslali hlasovku, jakou nejvtipnější věc, kdy udělal váš partner nebo partnerka v opilosti. Jo, nebo nejšílenější, nejbláznivější, to je jedno. Tady koukám takhle do těch zpráv a mám tady třeba jako zajímavou zprávu a to poslala Eliška. Můj bláznivý ex měl koně a jednou byl připitý, měl chuť na pivo, pivo doma nebylo, řídit nemohl a tak sednul na koně a na tom koni si dojel do supermarketu pro pivo. Byl jen ve spodním prádle a měl kovbojské boty a klobouk. Už spolu nejsme. Já to vidím, já si to normálně si to, úplně si to jako představuju, jenom by mě strašně zajímalo, jakou dálku jel a jestli tam toho koně jako zaparkoval a jestli tam přijeli policajti, jako pojď Eliško ještě napiš třeba zrovna, tuhle zprávu ještě rozebereme dneska po 14. hodině, ale jinak jako krásný, tohle bych chtěl vidět na vlastní oči, dokonalý. Tak jo, 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia, napište mi, jakou nejšilenější, nejvtipnější, nejbláznivější věc v opilosti udělal váš partner, partnerka, po případě ex. Těším se. Po druhé hodině dáme ty nejlepší do vysílání.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle.
6: domo.elektro.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
11: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
12: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
13: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
12: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Usnula?
16: Asi jo.
15: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
16: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
15: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Rockset Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
17: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
18: 10 za měsíc?
17: Spíš 12.
18: 12? Vážně, Zuzko?
17: 7378.
18: Za toho velkýho Enyaqa?
17: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
18: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
17: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
19: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
20: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Beyoncé a Bruno Mars, ideální hit takhle za volant, tak pokud někam směřujete, tady máte info, jak se kde jezdí.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Nehodu máme hlášenou v Českém Dubu. V ulici Svobody bourala dvě osobní vozidla, tak projíždějte opatrně. A opatrně dneska taky na trase z České Lípy do Mělníka za Dubou bude probíhat údržba směrových sloupků. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce ontex.cz.
5: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
6: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
7: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
8: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Výborné stáčené frizanté.
11: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
10: Frizanté z Vínohruška.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letos si rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Jinak jsou ceny školních potřeb srovnatelné s loňským rokem, uvádí to obchodníci. Vrchol poptávky očekávají zejména ke konci srpna a pak na začátku školního roku, poté co se školáci dozví konkrétní požadavky. Rodiče také stále častěji konzultují problémy svých dětí s odborníky. Na rodičovskou linku se loni obrátilo bezmála 4 000 lidí. Rodiče často řeší více problémů najednou. Potvrdila to České televizi vedoucí linky Kateřina Šmídová.
15: Školní obtíže, témata rozvodové problematiky a především téma, které se velmi změnilo, je téma psychických obtíží u dětí, především v době předcovidové. Už vlastně tyhle potíže začaly. Rodiče mají opravdu multiproblémy, to znamená, že řeší téma finanční, řeší téma psychických obtíží.
14: Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou i psychiatrickou péči. Jedním z prvních úkolů obnovené Národní koalice proti suchu bude sestavení mapy zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Definovat a řešit tyto lokality pak chce premiér Andrej Babiše cíleně s lidmi z obcí a krajů. Uvedl to včera po prvním jednání. Teď se ještě podíváme k nám.
16: Nahrávací studio za více než 400 tisíc korun přímo na radnici. To teď řeší v Ralsku. Z městského rozpočtu ho nechal vybudovat starosta Ralska Miloslav Tůma. Podle dostupných informací ale projekt výslovně neschválila rada ani zastupitelstvo. Starosta pochybení odmítá. Na případ upozornil server novinky.cz.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
16: Úterní odpoledne na severu Čech nabídne většinou zataženou oblohu, ojediněle se může objevit i přeháňka. Teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupní.
18: Hit Radio.
19: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio, je na čase taky se trošku zasmát a pobavit se, nejlépe na cizí účet. Tak dneska tak trošku popíchneme a pošťouchneme naše současné partnery a partnerky, nebo klidně i ty bývalé. Téma dnešního odpoledne, takhle po 2. hodině, tak je, co nejhloupějšího, nejvtipnějšího, nejbláznivějšího, kdy provedl váš partner nebo partnerka, ať současný nebo ex, v opilosti. 777-937-777, to je WhatsApp Bitrády a můžete psát zprávy, posílat hlasovky, dáme jeden hit a pak dáme první příběhy.

0: Tam docela utíká, když se člověk baví, to je pravda. Dneska tak se budeme smát našim partnerům a partnerkám, vzhledem k tomu, že máme téma, jakou nejbláznivější věc, kdy provedli v opilosti, jo? Nejbláznivější, nejvtipnější. Mám tady hlasovku. Tak jsem sám zvědavý, jestli to bude bláznivý, vtipný, šílený. No, uvidíme, schválně.
1: Ahoj rádio, všechny vás zdravím, tady Markéta. Nevím, jestli bych se s tím měla chlubit, ale byla to asi nejšilenější věc, kterou můj bývalý partner kdysi udělal, už je to více jak 10 let, už spolu nejsme. Mm-hmm. Když byl taky údajně připitý, když jsem přišla domů, sedla jsem si do kuchyně, udělala jsem 3 kafe a jenom z toho jenom důvodu, že tam měl svoji milenku, tak jsem čekala, až dodělají to, co měli. Sice jsem čekala delší dobu, než kdykoliv to bylo jindy se mnou, tak si myslím, že to asi byla jeho nejšílenější věc, kterou mohl kdysi udělat, protože když to dokončili, vypili jsme kafe, vyhodila se mi oba dva z bytu. Ve finále ještě po mně chtěl vrátit rychlovarnou konvici, kterou koupil týden předtím, tak jsem mu ji napustila plnou vodu, dala se mu ji do krabice, vyhodila ze 4. patra a tím jsem ještě sousedovi urvala zpětný zrcátko, takže jsem platila 2 500 tenkrát ještě díky němu.
0: Já nevím, co na to mám říct. To je vůl, jako to, co jiného, ale jako klobouk dolů, udělat 3 kafe, počkat na ně, až to teda dokončí, vypít kávu. Výborně, já jsem na tebe hrdej, jsem na tebe, Market, pyšnej, že si ho nevyprovodila ještě nože mezi žebra, teda, ale zase úplně takhle jako i na tvoji obranu, jestli mu to trvalo déle než kdy jindy, tak to prostě muselo být tím, že ho prostě ona nevzrušovala tak, jako ty jsi vzrušovala jeho. To bych jako takhle bral. Takže wow, dobrý, tohle jsem nečekal, to se přiznám, že takovouhle zprávu jsem nečekal. Další, která mě baví, to je tady z WhatsAppu Hit Rádia napsaná, tohle byl hodně drahý příběh a stalo se to mému manželovi na naší společné dovolené. Zavolal si v baru taxíka a usnul. Blbé je, že než usnul, tak řekl místo adresy hotelu, adresu našeho domova, což momentálně byla Horní Bečva v Beskydech. Problém byl, že domov byl přes 350 kilometrů, jo, a protože byl úplně na šrot a taxík to vzal vážně, tak ho tam odvez a nakonec to teda musel zaplatit a bylo to za strašný prachy. OK, i to se stává, to se stává. Další zpráva, ta už je... Moment, teď mi to tady vypadlo úplně. Můj přítel v opilosti zavolal na tísňovou linku a oznámil policii, že řídí opilý a vlastně neví, co dělá a že je nebezpečný. Než policisté dorazili, alespoň zastavil dodávku u silnice. Asi nejpoctivější policejní udání v historii. Pachatel, svědek i oznamovatel, jedna osoba. Nutno dodat, že opravdu nadýchal. Wow, tak beru zpátky, tohle je vůl. Pište dál, 777 937 777.

Green Day a teď je ten pravý čas, kdy se opět zasmějeme, a to na účet našich partnerů, partnerek, taky i bývalých partnerů a partnerek. Chtěl jsem vědět, jaké nejvtipnější anebo nejbizarnější věci kdy udělali v opilosti. Na WhatsAppy Rádia píše například Mili. Já bych opravdu mohla vyprávět. To, že chodil na záchod do skříně v ložnici, když byl opilej, to už bylo skoro pravidlo. Jednou takhle, když jsem ho nasměrovala, že tam už opravdu ne, že musí pokračovat dál až na záchod, tak šel, sice s průpovídkama, že jsem zase chytrá a tak dále. Tak ale poslouchám v polospánku z postele, jestli tam opravdu došel. Když jsem si byla jistá, tak jsem zase usnula. Po nějaké době tak se mi do snu prolínají různé rány, úplně dezorientovaná, napůl probuzená, tak chvilku poslouchám, odkud to jde. A nakonec, tyjo, hlavní dveře. Co se sakra děje? Tak tam jdu, kouknu kukátkem a domů se dobýval můj úplně nahatej přítel. Já vím, že bych neměla, ale smíchy jsem se fakt málem počurala. Při odchodu z WC si popletl dveře a místo do ložnice šel na chodbu a samozřejmě, že za sebou zabouchnul. To chceš, když spíš úplně nahej. Takže myslím si, že sousedky vzpomínají dodnes. Jo. Moc hezký příběh. Další, Adela. Když jsme byli kdysi dávno s manželem na festiáku a bylo mu společensky nevolno, když už jsme byli ve stanu, tak místo toho, aby směřoval ven, tak se otočil přímo na mě. Načež já jsem teda chtěla ze stanu odejít, tak mě začal zavracet na ty ruce, jak jsem se snažila rozepnout stan. A následně mě ještě nazvracel do bot, protože jsem měla hned u těch dveří. No a pak jsem se tam šla koupat do umyvadla, protože jsem neměla žeton do sprch v kempu. A tak to bylo takový veselý, protože kolem jdoucí se na mě dívali. Jakože, a mladá dáma to přepískla a přitom to komplet bylo celé dílo od manžela, fuj. No ale doteď na to se smíchem vzpomínáme. Krásný, tak to jsem rád, že jste pobavili i nás tady na Hit Rádiu. Pište dál 777-937-777, posílejte klidně hlasovky, vyberu tu nejlepší, ten nejlepší příběh a už za chvíli ho řeknu tady na Hit Rádiu.

0: John Martin a Sviny Žaus Mafie na Hit Radio. 14 hodin 25 minut, jdeme do finále dnešního téma. Co nejvtipnějšího, kdy provedl váš partner nebo partnerka, popřípadě ex v opilosti? A mám tady prostě nejlepší zprávu. Bylo to těžký vybrat, ale tohle je skvělý. Můj partner se v Turecku po pití s kamarády zatoulal do lesíka a rodina ho nahlásila jako pohřešovaného, píše Eliška. Když narazil na skupinu lidí, kteří někoho hledali, tak se k ním prostě přidal. Několik hodin tak vesele hledal sám sebe, dokud někdo nezavolal jeho jméno i příjmením. A on nadšeně česky křičel, já jsem tady, já jsem tady! Každý máme podle mě jako nějakýho takového kamaráda, po případě ex. Na koho to přesně sedí, co? Takže Eliško, nádhera, gratuluju. Ještě by mě zajímalo, jestli jste spolu zůstali. No skvělý, tak další téma zase za týden.
1: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: Auto na srot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
7: Už se to zase blíží. Muž roku 21.

0: Nemusím.
1: Pepo, už je 8 vstávek.
0: Nemusím.
1: Je pátek, Pepo.
0: Nemusím.
1: Musíš už jít.
0: Nemusím.
2: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Rockset Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
5: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies a skvělý hit, který ideální takhle do auta odpoledne. Občas, když hrajeme tady ty diskotékové hity, tak vás to vezme úplně jako na taneční parket. Sedíte za tím volantem, držíte ten volant a takhle na vás svítí ty světla, blikají na vás. Tak já jenom doufám, že žádný světla na vás nebudou blikat ve zpětném zrcátku. A jediný světlo, který na vás tak jako může svítit zepředu, tak je takzvaný hladový oko. Pokud vám svítí hladový oko, to znamená, že už jedete opravdu jenom na výpary, tak dobře poslouchejte, protože my tady na Hit Radio vám dokážeme zařídit několik plných nádrží zdarma. V pátek dokonalá desítka. Až 10 000 korun na pohonné hmoty si můžete vyhrát mezi 12. a 15. Jak na to? Stačí, když se podíváte na web hitradio.cz. Tam se dozvíte všechno. A teď další legendární hit.

0: Stamilin na Hit Radio ve 3:15 do 15. hodiny ještě Poetika, taky LP s hitem Lost on You. Zároveň dneska je 18. a to znamená, že dneska začíná ten obrovitánský soudní proces, který bude sledovat celý svět. Především ten svět sociálních sítí. Protože pokud by to dopadlo tak, jak by to dopadnout mohlo, tak už se vlastně jako nebudou lajkovat věci na Instagramu ani na Facebooku, nebude se automaticky spouštět video a tak dále, těch omezení je tam opravdu jako strašně moc, takže pokud byste si ještě chtěli dát nějaký lajčíček někdy na sociálních sítích, tak určitě můžete, sledovat sociální sítě Hit Radia, jak Facebook, tak pochopitelně Instagram. My tam dáme i to nejlepší z dnešního odpoledne, zároveň tedy z těch dnešních příběhů, co nejbizarnějšího provedli vaši partneři, partnerky, popřípadě vaši ex v opilosti, tak dáváme to tady dohromady. Uvidíte to na Instagramu Hit Radia a samozřejmě i u mě na Instagramu. I mě si tam můžete najít, jsem tam jako Jirka Plnář a klidně mi můžete i do zprávy napsat, co byste třeba chtěli zítra ve 12 hodin slyšet v srdcovkách Hit Radia, protože ty opět zítra nebudou chybět. Těším se na ně moc, stejně tak jako na vás, tak přežijte dnešní den v práci a zítra na Hit Radiu. Zase naslyšenou.
1: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
2: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
3: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
3: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
6: Jo.
5: Jaký?
6: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
7: Přijďte na Sviánské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
8: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
7: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
8: Sviánské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
11: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady.hlavatý.cz.
12: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
13: Centrum Babylon.
14: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
15: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
16: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
17: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
18: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Scháníte práci?
20: scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
21: Service Plus.cz.
22: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
23: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor si dávejte na Českolipsku za Kravaři směrem na Žandov. Srazila se tady dvě osobní auta. Aktuálně projíždíte jedním jízdním pruhem a taky v Děčíně v Teplické ulici. V úseku mezi Saskou a Pivovarskou je uzavřená silnice z důvodu sesudu půlvy. Tak na to myslete a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Už příští týden se sejde mimořádně tripartita. Projednat by měla koeficienty pro navýšení nejnižšího výdělku. Novinářům to dnes řekl ministr práce Aleš Juchelka. Podle něj by přidání mohlo příští rok dosáhnout až 2,5 tisíce korun. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupobytí i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách, na Vysočině i na severní Moravě se ocitlo bez proudu. Německo dnes otevřelo nové výzkumné centrum. To má vyvíjet technologie pro bezpečnější užívání dronů i aktivní a pasivní obranu proti jejich útokům. Středisko vzniklo při německém centru pro letectví a kosmonautiku jihozápadně od Magdeburku. V příštích několika letech by na jeho rozvoj mělo putovat až 10 milionů eur. Informovala o tom agentura DPA. A závěrem sport. České hokejistky čeká premiérový turnaj pod vedením nového hlavního kouče Briana Idelského. Klotenu se od středy do soboty představí na prvním dílu Eurohockey Tour. Tam se postupně utkají s Finskem, Švédskem a domácím Švýcarskem. Tak držíme palce.
12: Na severu měříme aktuálně teploty okolo 18 stupňů Celsia. Denní maxima se dneska šplhají na 20. Během odpoledne čekáme oblačno, zataženo a možnost taky dešťových přeháněk.
11: Hit Radio Kontakt.
12: Startuje odpolední show na Hit Radio Kontakt. Od mikrofonu vás zdraví Denisa Janečková a já doufám, že vy právě jedete z práce nebo třeba už balíte všechno do kabelky, do batohu, klidně i do kapes a odjíždíte směrem domů hezky si užívat ten klid a pohodu domova. My já vám k tomu budu hrát ty nejlepší hity, se kterými rovnou startujeme. Tady je Miles Smith a Nice to Meet You.

Coldplay a Higher Power. To je kousek, který nám otevřel společný odpoledne na Hit Radio Kontakt. Není tomu tak dávno, minulý týden oslavili, pozor, 50. narozeniny dva velice známí kutilové, nebo spíš nekutilové, takový nezruční dva chlapci, a to Pat a Matt. Snad ta jedna z nejznámějších pohádek, kde vlastně je známá i tím, že se tam vůbec nemluví, ale je to prostě klasika, kterou každý známe a minimálně jeden díl jsme viděli. Každopádně mě to přivádí k otázce, jestli vy jste si někdy, anebo popřípadě kdy naposledy připadali právě jako Pat nebo Matt, nebo třeba s kámošem jako Pat a Matt. Protože, co si budeme povídat, každý někdy máme svůj den blbec a hold to někdy prostě vypadá přesně jako tihle dva. Tak mi to dejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404, no a za chvilku se na to společně podíváme. Do té doby třeba Rehab a In My Head.

0: Walshley Arms a jeho Legendary. Jedny legendy tady společně řešíme aktuálně, protože minulý týden oslavili 50. kluci Pat a Matt. Všichni je dobře známe, tyhle loutky, tyhle ty takový nemotorný kutily. Já jsem se vás ptala, kdy jste se naposledy cítili opravdu jako třeba jeden z nich, nebo jako třeba oba z nich. A Lucka napsala zprávu, která mi vyloženě mluví z duše. A teď poslouchejte. Jednou nám nešel internet. S přítelem jsme půl hodiny restartovali router pořád dokola. Taky jsme kontrolovali kabely, volali jsme dokonce i operátorovi. No a nakonec jsme zjistili, že jsme měli vytaženou prodlužovačku ze zásuvky. Dvě vysokoškolské vzdělání proti jedné zásuvce a zásuvka vyhrála. Já se asi nedivím, já bych, tohle je případ, který by se stoprocentně stal i mně, protože prostě nefunguje to, jo, nesvítí to, a kde může být problém, když to vyndám ze zásuvky a zandám a pořád to nefunguje? No nenapadne se mě potom už se podívat na tu prodlužovačku. Takže Lucka je typický příklad toho, že Pat a Mat existuje i v někom z vás. Děkuju za tuhle zprávu, mám jich tu spoustu, jdu si je všechny otevřít, ale vám posílám další pecky. Za chvíli David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.
1: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
2: A s jednorožci i dinosaury!
1: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď je hned.
7: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
8: Asi bouchla hadice.
7: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
8: Co?
7: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
8: Chlapi, jedem do Hostru!
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4, již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
11: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
12: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG-21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
13: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady.hlavatý.cz.
14: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
15: Centrum Babylon.
16: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
17: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
18: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
19: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS.
4: Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: je to neskutečná velká pecka. Jsou to venkovní koncerty a ještě vás čekají tři různé termíny, ale taky tři místa. Takže určitě koukněte, máme to sice trošku z ruky, ale věřím, že i to se vyplatí, ne? Na ty kluky zajet a fakt si to užít, vyskákat se, vytančit se a vydat ze sebe úplně všechno. Takže pokud náhodou máte čas třeba 29. června, tak můžete vyrazit do Úvaly, nebo taky do Boskovic, nebo potom i do Příbramy. To už je potom později. Každopádně věřím, že si užijeme, divoký byli i tady společně právě teď. Pocit, co si budeme povídat, víc k tomu ani není co říct. Tak si to pojďte užít.
1: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, legni na kolena, naposled něco si přeji.

Lehni na kolena naposled něco si přej. Jeden veselej, druhej je smutný, šeptá směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy, asi takovej.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show je v plném proudu. Dneska máme 18. srpna, to znamená, že máme taky Mezinárodní den vanilkové zmrzliny a zítra máme Den zmrzliny. Co si budeme povídat, vyšlo to na skvělý dny, když venku už není 40 stupňů a zmrzlina není něco, co by nás schladilo, ale spíš je to něco, co nám tak nějak zažene třeba pracovní nervy. Někdy, a řekněme si ruku na srdce, spoustu z nás máme potom třeba i výčitky, jo? Že prostě máte chuť na tu zmrzlinu, holce, nepřemluvíte, abyste si ji nedali a dáte si ji a potom, no, prostě je to sladký, co si budeme povídat. Každopádně já jsem hledala, co to má za benefity a kamarádi. Dneska si klidně dejte tu zmrzlinu a klidně 2, 3, 4. Každopádně vanilková zmrzlina má v sobě vápník, bílkoviny, energii a taky podporuje psychickou pohodu, což se ve veliký míře počítá. Jídlo totiž není samozřejmě jenom o makrech, dát si něco dobrýho bez výčitek může být úplně zdravá součást normálního vztahu k jídlu. No a vanilka samotná, ta obsahuje aromatické látky s antioxidačními vlastnostmi, takže prostě tohle zmrzlina patří a může být do součástí vyváženého jídelníčku. Tohle si uložte, zapište a dneska si tu zmrzlinu dejte. A dejte si ji klidně každý den. Protože proč ne? Prostě můžete.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvkuchyně.cz Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Ahoj holky, taky jdete na casting?
4: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
3: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
5: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Chanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
13: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
12: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
16: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
17: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
18: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
17: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
19: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
20: Hit Radio Kontakt.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Taylor Swift a její Oplight, Féteru, Hit Rádia Kontakt. Máme krátce před čtvrtou odpoledne a mám skvělou zprávu na blížící se začínající školní rok. Protože v Jablonci, v okolí základní školy Pasířská, už budou změny v dopravě a to znamená, že ten ranní chaos a taková ta nepříjemná situace, kdy všichni rodiče jdou vyhodit svoje děti před školou a potom dostat se z téhle ulice zase pěkně někam, kam potřebujete do práce nebo domů nebo na různé záležitosti, už to bude vyřešeno, protože tady se budou zavádět jednosměrky a taky časový omezení vjezdu aut. To znamená, že to bude takový všechno plynulejší, hladší průběh toho rána. A co si budem povídat, možná ty rána jsou úplně nejtěžší na tom celém školním roku, protože hold vybavit ty děti, vytáhnout je z postele, nechat je, aby se nasnídali, aby nezapomněli doma jedinou věc, kterou opravdu potřebují do té školy, ale potom se ještě takhle mrcasit právě před školou s ohledně dopravy, to už dává zabrat. Další dopravní info si dáme už za malou chviličku, do té doby jenom ty nejlepší hity. Právě teď pro vás nachystaný Eric Pritz a Call on Me. Tak jdem na to.

0: Benson Boone, jeho Beautiful Things doznívá éterem Hit Rádia Kontakt, nám odbyla 16. hodina a to je čas, kdy společně jdeme mrknout, jak to vypadá na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, pozor, v Chrastavě v Liberecké ulici jsou tady na vozovce rozlité provozní kapaliny, takže rozhodně nohu z plynu a pozor v Teplické ulici v Děčíně, v úseku mezi Saskou a Pivovarskou, připomínám, tady je v silnice uzavřená. Tak na to myslete. Vaše dopravní info, volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zimhnová přeji hezké odpoledne. Růst platů ve veřejné sféře by mohl být příští rok nejvyšší za poslední léta. Směřuje k tomu jednání ministerstev práce a financí. Novinářům to dnes po více než dvouhodinové schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu řekl šéf rezortu práce Aleš Juchelka. Jak by navýšení mělo vypadat, ale nepřiblížil. Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníkách jsou podle prvních výsledků noroviry. Jde o střední chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají. Během týdne onemocnělo střevní chřipkou 111 lidí. Nedávná autonehoda slovenské prezidentky Nataši Pircové Musarové vyvolala v zemi diskuzi o jejich vazbách na Rusko. Při nehodě se zranila její blízká ruská přítelkyně. Následné vyšetřování médií pak ukázalo na časté cesty dnešní hlavy státu právě do Ruska. No a tenistka Daria Vidmanová si zahraje poprvé hlavní soutěž na US Open. 23-letá česká hráčka si účast na Grand Slamovém turnaji v New Yorku zajistila po odhlášení Rumunky Jacqueline Christian. Informovali o tom organizátoři.
0: Aktuální teploty u nás na severu okolo 18 stupňů Celsia. Denní maxima se dneska šplhají na 20, máme oblačno, místy zataženo, taky můžeme počítat s přeháníkami během následujících hodin až do večera.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt. S vámi je Denisa Janečková a právě teď si zesilte tu hlasitost. Tady je Cher a Believe.

dopolední show je v plném proudu, na Hit Radio Kontakt doznívá Alex Warren. A já mám na vás takovou otázku. Máte doma třeba nějakou věc, kterou prostě ne a ne vyhodit, nebo ne a ne se jí zbavit? Přestože vždycky, když uklízíte, tak vlastně na ní celou dobu na ní nemyslíte, začnete uklízet a potom na ní zase narazíte a říkáte si, stejně ji nevyhodím. Prostě stejně ji nevyhodím. Kamarádi, my totiž máme jako Češi, jsme národ těch lidí, kteří doma skladují úplně archiv nesmyslů. Průzkum potvrdil, že až 35% lidí skladuje totální záhady. A mě zajímá, co nejzvláštnějšího máte doma vy. Protože já se musím přiznat, já u sebe doma nemám zas takový zvláštnosti, každopádně mám u sebe samozřejmě spoustu různých věcí, na které zapomenu a potom si je připomenu jako třeba starý deník nebo třeba vlajku řeckou jen tak, protože prostě ji tam mám a nebudu se jí prostě zbavovat. A zajímá mě, jak to máte vy, třeba budete originálnější a vtipnější hlavně než já, takže mi to dejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404. My to za chvilku probereme a do té doby si dáme půlnoční hřích. Krištof, Dominika Ládžia, tenhle skvělý kousek, který rozhodně stojí za to si poslechnout. Takže hlasitost doprava a tady to je.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Indila nám právě teď dozněla a my se společně bavíme taky o tom, co máte doma za zvláštnosti nebo třeba něco úplně šíleného, co prostě ne a ne vyhodit. Jo, co když prostě na to narazíte během úklidu, tak si stejně řeknete, že proto nějaký využití ještě určitě najdete a do toho koše to prostě neletí, přestože se vám to tam už x let válí. Koukám, třeba David napsal náhradní knoflíky, má jich plnou krabičku, za celý život použil možná tak jeden, ale kdyby mu někdy upadl knoflík z kabátu, bude připravený. Takhle to mám taky se spoustou věcí. Většinou, když si koupíte v obchodě nějakou bundu s knoflíkama nebo třeba právě kabát, tak k tomu je takovej ten jeden rezervní a ten si taky dávám vedle. Každopádně ne, nikdy jsem ho nevyužila. A když už mi upadne ten knoflík, tak to stejně nechám být. Jako upřímně, asi takhle o mě. Každopádně zpráv tady je spoustu. Koukám třeba, tady je zpráva od Verči. Ta má docela zajímavou věc, skleničky od svíček. Vždycky si řeknu, že z nich potom udělám třeba něco kreativního, umyju je, schovám do skříně a zapomenu na ně. Mám jich asi 15, můj plán je stále jednou v uvozovkách. Tyhle věci mám taky. Takhle to mám úplně stejně, protože někdy je ta sklenička na tu svíčku nebo třeba nějaký obal od něčeho tak nádherný a má takový potenciál v mojí hlavě, že prostě ho schovám, ale už to nikdy nevyužiju. A sakra, měla bych s tím něco dělat, protože vždycky mě to tolik jako láká a vlastně jenom mě převládá lenost. Každopádně děkuju všem za zprávy, je tady toho spoustu, takže je vidět, že opravdu možná 35% lidí, co si skladuje, málo. Já bych řekla, že jsme to pěkně 100%, protože kolik to vás mi napsalo, to je neskutečný. Díky za každého z vás, teď už vám posílám další pecky za chvíli. Avicii nebo taky Leony.
1: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
4: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
5: Jo.
4: Jaký?
5: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
6: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
7: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
6: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
7: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
8: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Velká balení a jednoduchá. ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
15: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
16: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Minutku po půl pátý a na Hit Radio Kontakt dozněla Leony a tentokrát před námi je kapela jménem Chumba Wamba. Kapela, u který si možná říkáte, sakra, jak tohle jméno mohlo vzniknout. Já vám musím říct, že to neznamená vůbec nic, ale záměrně. Jo, protože oni prostě chtěli mít něco, co opravdu nic neznamená a přesně o tom to je. Samozřejmě vznikalo spoustu různých konspiračních teorií a nebo vlastně i teorií a to že jeden z kapely měl sen, že bude mít veřejné záchody a označené místo men, women jako Chumba a Wamba. Zní to absurdně, ale evidentně se jim to líbilo, takže Chumba Wamba potom dohromady je prostě něco, co je tak mělo potenciál pro právě název kapely, ale zároveň, co třeba možná spousta z vás nevědělo, že předtím, než se jmenovali Chumba Wamba, se kapela chvíli jmenovala Chimp Eats Banana, neboli šimpanz jí banán. Takhle jednoduchý to může být, najít si vlastně to, jak se může jmenovat vaše kapela, nebo třeba vaše podnikání, cokoliv, úplně prostě v jednoduchosti je krása, co si budeme povídat. Teď si dáme Tap Thumping, kousek, který je nesmrtelný a který vám rozhodně zlepší náladu. Nesmrtelný a který vám rozhodně zlepší náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: dokola Miraj a Trips doznělo éterem Hitrádia Kontakt. Kamarádi, na Sicílii se vyplavilo z moře stovky tisíc eur. Umíte si to představit? Umíte si představit, že jedete na dovolenou, ležíte si na pláži, najednou vidíte nějakou smršť lidí takhle na tom břehu, co se tam sbírá něco, vy si říkáte, jestli nezbírají mušle. Ne, oni sbírají prostě stovky tisíc eur. Sbírají to, co utratili za tu dovolenou a jdou si večer na pořádnou večeři. Na nějaký pořádný mořský plody, takový to, co je fakt drahý a co se fakt jako dopřejete, když právě vám moře vyplaví nějakou tu tisícovku. Kamarádi, já si umím představit tu situaci, jak by to vypadalo, kdybyste to potom dávali vědět třeba kámošům. Ty by vám nevěřili. Jo, to je tak absurdní a zvláštní ojedinělá situace, že mě to až překvapuje, ale samozřejmě, co si budeme povídat, všichni se tam na to sletěli, všichni to sebrali a aktuálně se zjišťuje, odkud se ty peníze vzaly a kde budou chybět. Každopádně mi dejte vědět, jestli i vám se někdy vyplavil třeba nějaký ten peníz, protože mně se vždycky vyplavily maximálně mušle, anebo takový to rozbitý sklo obroušený tou solí v moři. Třeba jednou budu mít to štěstí a najdu i stovky tisíc eur.
1: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
2: 10 za měsíc?
1: Spíš 12.
2: 12? Vážně, Zuzko?
1: 7378.
2: Za toho velkýho Enyaqa?
1: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
2: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
1: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
3: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
4: Společnost

0: starostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
2: Tak to musíme do Spoltexu.
1: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
2: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
1: Tak už pojeď.
2: Spoltex.cz.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
0: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc propan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
5: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
8: Service Plus.cz.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

With Broken Heart doznělo éterem Hit Rádia Kontakt, skvělý Damiano David společně s tímhle skvělým hitem. No a kamarádi, kdo jezdíte třeba z Hodkovic, z Turnova směrem na Liberec nebo obráceně, rozhodně jste si všimli za poslední měsíce omezení u Makra. Je to docela nepříjemný omezení, je to tam zúžený a není to úplně příjemný. Tohle omezení by mělo trvat až do listopadu. Tahle probíhající rekonstrukce ale vyřeší letité problémy s vodou a taky se zvýší bezpečnost provozu. To znamená, že to musíme ještě vydržet. Je to zhruba 2-kilometrový úsek, takže tam jezděte rozhodně opatrně až do toho listopadu, samozřejmě. No ale další dopravní info společně dáme už za malou chviličku. Tentokrát před námi Nico Santos, Fastboy nebo taky Eva Farná.

0: Ocean Drive, Duke Dumont, právě teď v éteru Hit Rádia Kontakt, ale my se pojďme podívat ne na oceán, ale na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, v Jablonci nad Nisou ve Vlaštovčí ulici u křižovatky s Korálkovou bourala dvě osobní auta, projíždíte tady s omezením. A pozor taky mezi Sviany a Svianským újezdem, probíhají práce na vozovce, provoz na místě je vřízen kyvadlově. Takže na to myslete, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Jablone v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Roxette Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jabloného.
5: Výborné stáčené frizanté.
6: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fignerce nebo Jablonci u divadla.
5: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: Krásný den v 17 hodin. Jsou tady další krátké zprávy a Klára Zemanová. Pojišťovny vyplatily v pololetí škody za 58 miliard korun. To je meziročně o 2,3% více. Počet pojistných událostí tak vzrostl o 3,9% na 1,7 milionu případů. Vyplývá to ze statistik. Podíl jejich členů na českém pojistném trhu představuje 97%. Garáže v prvním pololetí letošního roku zdražily, ceny v průměru stouply o 12% a nabízely se za více než 37 tisíc za metr čtvereční. Nejdražší byly tradičně v Praze, naopak nejlevnější garáže bylo možné pořídit v Karlovarském kraji. Vyplývá to z analýzy portálu sreality.cz. A já rovnou navážu, i ceny ropy na světových trzích dnes rostou. Důvodem jsou obavy, že se vzdaluje dohoda o ukončení války na Blízkém východě. Irán oznámil, že zaujme konfrontačnější postoj, zatímco Spojené státy vyloučily prodloužení dohody, na které stálo dosavadní příměří. Trhy se proto obávají dlouhodobějších výpadků v dodávkách energií. No a švýcarské obci Kandersteg hrozí nebezpečí. Nad ní se dal do pohybu rozsáhlý skalní masiv. Pokud by se jeho velká část zřítila najednou, mohla by způsobit katastrofu podobnou loňské tragédii v nedalekém Blatenu. Stabilitu alpských svahů dlouhodobě narušuje tání permafrostu a ústup ledovců.
0: Zítřejší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Po většinu dne čekáme zataženo až oblačno, někde se může oblačnost protrhávat, zároveň lokálně se vyskytne i déšť nebo taky přehánky.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračujeme v odpolední show na Hit Radio Kontakt, s vámi Denisa Janečková a právě teď už taky Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Linkin Park, Petru Hytradia Kontakt, pořádná pecka, takhle po pátý hodině věřím, že vás to dobilo na 100%. Každopádně, kamarádi, možná jste si mohli všimnout, že nám dozrávají ostružiny. A právě tohle ovoce, tehle bobulky, jsou zázrakem na krásu, rakovinu a dokonce i na klouby. Pokud, a jak nám tady napsal taky náš šéf, když z toho vypálíte ostružinovicu, tak vám to bude vyrábět i lepší náladu. Takže, kamarádi, pokud byste chtěli vyrazit na samosběr ostružin, můžete vyrazit tady u nás v kraji Maliny Proseč, což je malá plantáž zaměřená právě na drobné ovoce. Nachází se v obci v Jablonci nad Nisou a můžete si tam vyrazit s košíčkem, nazbírat si ostružiny a potom třeba doma pálit, anebo právě si zobat k večer třeba k televizi. Tak jako tak, věřím, že tohle je krásná aktivita na to, co dělat třeba zítra po práci nebo o víkendu, to už je jen na vás, takže vyražte a my vám k tomu budeme hrát. Tak to je prostě daný a takový my jsme. Skvělý hity, právě teď tady pro vás Disturbed a Sound of Silence.

0: Krátce po čtvrt na šest ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show. Já jsem pro vás našla naprosto skvělou aktivitu, kterou můžete zažít zítra během dne, konkrétně od 10 dopoledne do 4 do odpoledne. A to rodinnou sushi party a taky sousedský wrap, neboli workshop na to, jak se motá sushi a zároveň si takhle zkusit uvařit i něco z asijské nebo japonské kuchyně. Takže tohle se mi strašně líbí. Jo. Zároveň, co se bude na zahradě u jedné rodinky kuchtit, tak uvnitř proběhne taky swap oblečení a hraček, takže i dobročinná vlastně akce. Pokud máte nějaké věci nebo hračky navíc pro děti, tak se můžete vyměnit s nějakými dalšími rodinami a tohle je tak neskutečně krásný. Prostě je to opravdu rodinná akce. Rodinná sushi party, bez stresu, v klidu, v příjemném prostředí, jedné zahrádky, takže to si myslím, že stojí za to určitě využít. Takže zítra určitě vyražte a schválně mi dejte vědět, kdo vyrazíte, jaký to bylo, protože mně se tohle hrozně líbí. To je koncept, který prostě by se mělo rozhodně rozšířit dál. Teď už se jdeme šířit další hity, protože před námi je Alex Hepburn a Andre. Už za chvilku.
1: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: Auto na šrot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
7: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax, efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu. Zas ten rok. Festival, který stojí za to prožít. Vašo Patejdl Original Band, Těla, Motor Band, Street 69, Rockset Tribute, Kabát Revival Varnsdorf a mnoho dalších. Městy Zásada 22. srpna. Lístky v předprodeji na zastenrok.cz. Těšíme se na vás.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
8: No jo, a zas to musím řešit já.
9: Tak příště domo.
10: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
11: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
12: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
13: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
14: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
11: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Kamarád a Be Mine, přesně v 17:30 na Hitrádiu Kontakt. Ladíte odpolední show, my si užíváme společně ten skvělej nabitý playlist. Samozřejmě doufám, že máte skvělou náladu. A pojďme si říct, že není nad český krásný songy. Taky kapely, mezi kterými se řadí třeba Činasky, a my si dáme jednu z jejich prostě klasik. Tady je Můj svět. Já si myslím, že pokud máte dneska takový ten

0: Grande. Tenhle duet jsme si užili krátce před 5:45 ve trhu Hit Rádia Kontakt. No ale od 6 vás čeká večerní speciál. Dneska v režii Lejdin Děši, se kterou si užijete spoustu skvělých parádních hitů, 3 hodiny nabitý, nabušený, takže jestli vás čeká nějaká večerní šichta, tak nebojte, my vám 3 hoďky hezky budeme hrát, ale potom samozřejmě taky non-stop jede Hit Rádio Kontakt a ve společnosti Lej budete od 6 do 9. Takže nezapomeňte ledit i po 6, protože to bude stát za to, věřte mi, koukala jsem do playlistu a máte se na co těšit. Nebudu vám prozrazovat víc, ať se máte hlavně na co těšit. Společně si ale pojďme ještě užít tady hity, a to konkrétně Avril Lavigne nebo taky Temper City, který jsou přichystaní už za chvilku.
1: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
2: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
3: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
3: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
7: Už se to zase blíží. Muž roku 21. srpna v Městském divadle doktora Josefa Číška v Náchodě proběhne volba muže roku za účasti řady známých osobností. Akci podpořili knihy Dobrovský, VH Print Hlávko, Nové město nad Metují, Dušan Kučera Sloduan Service a nadační fond Coolman.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG-21, Mirai, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
12: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady @hlavatý.cz.
13: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
14: Centrum Babylon.
15: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
16: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
17: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
18: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
17: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
19: Tisku levně CZ.
20: Náplně hned.
10: Fit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás.

0: rádiem. Jenom hity. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Self-Aware, Temper City, slibovaný kousek, který jsme si právě teď užili v éteru Hit Rádia Kontakt, no ale taky jsme se přiblížili do cíle dnešní odpolední show. Kamarádi, vy si za chviličku už budete moct užívat večerní speciál společně s Leou Dindějši, takže rozhodně si užijte večer, užijte si tu společnost a my se uslyšíme opět zítra ve 3 odpoledne, kdy se na vás budu těšit. Mějte se krásně a čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v Děčíně, v Teplické ulici, v úseku mezi Saskou a Pivovarskou, je tady uzavřená silnice kvůli sesuvu půdy a taky v Chrastavě v Liberecké ulici. Dávejte pozor na rozlité provozní kapaliny na silnici. Vaše dopravní info potom volejte na 800 900 952 a my přejeme šťastnou cestu.
3: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
5: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
4: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
8: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno.
9: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
10: I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: Výborné stáčené frizanté.
13: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
12: Frizanté z Vínohruška.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
16: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se objevují od neděle, pršet má i v následujících dnech. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou uspořádali dnes v Lánech setkání k tématu životního prostředí. Zúčastnili se ho vědci a vědkyně, zemědělci, zástupci firem a neziskových organizací nebo odborníci na environmentální vzdělávání. A debatovalo se také o problému sucha.
17: Tak jak tady zaznělo, sucho se nevyřeší postavením několika nových přehradních nádrží. Je to opravdu celý komplex opatření a mě, a to jsem tady zmínil, mrzí to, že v odborné komunitě je nejenom kumulované obrovské množství znalostí, dovedností, ale taky návrhů, jak tu situaci řešit. A bohužel tyto návrhy, analýzy se potom nepromítají do konkrétních politik.
16: Diskuze se zaměřila i na význam vědeckého poznání a na to, jak ho srozumitelně přibližovat veřejnosti. Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Preznicových lázní v Jeseníku jsou noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Hygiena eviduje 111 nákaz. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále neznají. Turistická lodní linka, která jezdí od úterý do neděle z Ústí nad Labem do Mělníka, bude pokračovat ve stejném provozu také v září. No a poté bude do 1. listopadu jezdit už jen o víkendech. Na turistické lodní lince platí tarif dopravy Ústeckého kraje.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
16: Kraje noci, na většině území déšť, nejnižší ranní teploty 16 až 12 stupňů. A zítra zpočátku oblačno, zataženo během dne, pak místy polojasná obloha, v severní polovině území přehánky nebo dokonce výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až tropických 30. Foukat bude od jeho západu.
19: Krásný dobrý večer, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Startuje právě teď 2 minutky po 18. Hezké úterý vám přeje Leona Děnděši, tak společně tu strávíme 3 hodinky krásného času plné skvělých hitů. Tak startujeme právě teď Sting.

tohle Tell Her About It. Já nevím, jak vám, ale mě tenhle hit prostě připomíná Vánoce. Já si nemůžu pomoct. Já tam slyším takový to hopsavý, ty rolničky, ten rytmus a prostě, co si budem, že jo, jako za 4 měsíce touhle dobou, už tady budeme chystat pomalu předvánoční štědrovečerní večeře. Čas je neúprostný, každopádně pojďme zpátky ještě do léta, téměř vlastně konec prázdnin před námi, za týden nám jdou děcka do školy, to bude radosti rodičové, co? Každopádně zpět k muzice, před námi jsou kamarádi, hudebníci, zpěváci ze Slovenska, No Name s hitem Mě alebo Áno, takže si myslím, že vám uděláme radost. No a teď taky něco, kdo třeba prožívá zrovna nějakou tu lásku, takový ten rozchod. One Break My Heart. A tahle legendární zpěvačka, Toni Braxton, to jsem dlouho neslyšela. Jo, jo, láska je krásná, umí taky bolet, ale bez ní prostě to nejde. Tak ať už to máte jakkoliv, užijte si tenhle song. Jsme Hit Radio.

0: vám hrajeme 80-ky, 90-ky Millennium. Napište mi, co děláte, jak se máte na 777-937-777, odkud nás třeba posloucháte, jestli makáte, nebo už máte v práci prostě padla. Já budu ráda, když mi napíšete, ať tady v tom studiu nejsem tak sama. Před námi Gary Halliwell, nebo taky Tom Jones a Sex Bomb. Pokud máte, pánové, vedle sebe nějakou pořádnou sexbombu, tak jí dneska prostě řekněte něco jinak. Že jí to sluší, že jí máte rádi, obejměte jí, polipte jí. My ženský to prostě máme rádi. Jo? Tak za chvilku tahle skvělá muzika.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
5: Mikové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hit Rádia Kontakt.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: vyhrávej bžik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
7: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
8: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč, Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rock and roll dreams come true. Meatloaf, to máme rádi. Rokoví nadšenci, já sají. 18 hodin 40 minut, aktuální čas. Hit Radio Classic s vámi. A taky Lea, hezký večer.

0: Dáme si vaše SMSky. Ahoj, tak já jsem ze Zlínska na odpolední na čerpací stanici, takže zdravím všechny a moc ráda. Další zpráva. Ahoj Leonko, já se mám moc krásně. Poslouchám tě z vesnice Březí Užinkov a v plzeňském kraji a minulý týden jsem byl na dovolené v Beskydech ve wellness hotelu a od pondělí do soboty jsem tam byl. Dobře, krásně, Adam, tak Adámku zdravíme. Do třetice tady další poslucháč, ahoj Leuš, jde se grilovat stejky na večeři a zítra zase burgery. Zdravím Vláďa z Podbukovky v Jeseníkách. Tak posíláme velké pozdravy a já vám samozřejmě budu dál hrát skvělé hity. Co třeba Lucie a Skamenělý dítě, to si dáme, jo?
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jaký?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
6: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
5: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
6: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
2: Ano, na webu lksobě.cz.
1: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
2: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
4: Krásný dobrý večer, my pokračujeme dál s vámi, Lea, a ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Co takhle Bell Book a Candle právě teď?

večer s vámi, Lea, a taky je před námi kapela, která dokázala spojit temnější náladu s hudbou, u které se prostě nedá jen tak sedět. Jejich písničky znají celé generace a pořád mají takový ten zvláštní náboj, který vás dostane až po prvních tónech. Takže jestli máte rádi trošku tajemna a možná tak trošku emocí a hlavně pořádnou dávku skvělé hudby, teď jste na správné frekvenci. Hit Radio tohle všechno pro vás má, protože tohle jsou Depešáci.

0: Je úterý večer, den už pomalu končí a nálada, tak ta může být všelijaká, to je jasný. Každý jsme z jiného masa a kostí, jak se říká, takže možná máte za sebou náročný den, možná už jenom odpočítáváte hodiny do středy, tak si prosím vás teď na chvilku vypněte starosti, dejte si nohy nahoru a nechte hudbu, ať vám tenhle úterní večer maličko zpříjemní. S vámi Lea, doufám, že si to společně dneska užijeme a protože právě teď je ten správný čas zpomalit, nadechnout se a prostě si užít večer, tak posílám další skvělý hity. 80, 90 až po milénium.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tak šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
5: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
4: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ. Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
8: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
9: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
12: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
13: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
14: Centrum Babylon.
15: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
16: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více

Hit Radio Classic s vámi úterý večer a devadesátky jsou zpátky. S nimi dokonce i Aqua, což je kapela, která nám připomněla, že i pop může být barevný, ulitlý, taky zatraceně chytlavý. Rádi si houpnem bokem doprava, bokem doleva. A když jsme u těch hudebních návratů, tak já vám přidám do playlistu ještě Garetha Gatese Miláčka začátku nového tisíciletí, takže si pojďme dát pořádnou dávku nostalgie, protože některé hity nestárnou. Tak volume doprava.

0: úterý večer, téměř hodinka za námi, dvě stále před námi, 80, 90, ty nejlepší hity až po milénium. Tak před námi je kapela, která snad ani neumí zestárnout. The Rolling Stones, legendy, které už desítky let dokazují, že prostě rock and roll není jen otázka věku, ale neskutečně silný velký energie. Mick Jagger, Keith Richards a hity, které poznáte po pár vteřinách, tak si prostě jednu teď takovou pořádnou pecku od nich dáme.
1: Hit Radio Kontakt. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
3: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžamko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně méně.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
7: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
8: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
10: Mirá.
9: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
10: Migové.
9: Harley.
10: Single X.
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
11: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet www.starnet.cz.
17: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
18: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
19: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.

B&B. Yo, Carlos, man. Hit Radio Kontakt.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
0: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.

minutek po 20. posloucháte Hit Radio Classic s vámi Lea a taky jsme si dali pořádně taneční retro. Song, který vás dokáže rozpohybovat rychlejší než ranní káva, že jo? Tohle byly S Express a my pokračujeme dál, protože před námi jsou Linkini a taky Ace of Base právě teď.

0: už sledujete naše Hit Radio na našich sociálních sítích. Pokud ne, tak budeme rádi, když nám na Facebooku, na Instagramu dáte takovýto follow anebo palec nahoru, protože na těch sockách se opravdu děje toho hodně, hlavně takový ty backstagení události. Aby vám nic neuniklo a byli jste s námi i v tom online světě, tak my budeme strašně moc rádi. Tak prosím vás, follow, like, palec nahoru, prostě cokoliv. Najdete nás jako Hit Radio.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš?
2: Trůn pro královnu? Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirář.
4: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Čas je neúprosný, za několik málo minut tady bude 21. hodina. Tak já vám, přátelé, kamarádi, přeju krásnou dobrou noc. Dneska se nám bude dobře spinkat, protože je konečně venku dýchatelno. Tak se prosím vás, vyspěte všichni do růžova. Zítra vstaňte ve středu tou pravou nohou vpřed, ať se vám daří prostě na co všechno stáhnete, jo? Byla s vámi Lea, dobrou noc a slyšíme se, tak jak jste zvyklí, sobota, neděle, ale vlastně já tady s váma budu ještě v pátek večer. No tak jo, mějte se krásně a čau.
1: Hit Radio Kontakt. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Kde jsou ty maliny?
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu. Hit
8: Radio. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
9: Hey, what up, girl?
8: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
9: Let's
8: before
9: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš?
1: Trůn pro královnu?
2: Skoro.
1: Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.

0: So s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
4: Ano, na webu lksobě.cz.
3: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
4: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
3: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Každý den přináší nové výzvy.
6: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
5: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
6: Více na práce Ontex.cz.
7: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
8: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
9: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
10: Co hledáš?
9: Trůn pro královnu?
10: Skoro.
9: Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
10: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
9: To je jak sen. Kdeže to je?
10: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
11: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
12: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
14: Rata tararara rata trička rata tadadada rata potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za roce.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

0: Ahoj holky, taky jdete na casting?
1: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
0: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
1: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz. Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
2: Ano, na webu lksobě.cz.
1: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
2: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
1: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Autokoutek.
7: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
8: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.

0: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
7: Hit

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Auto Koutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Auto Koutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí,

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu. Hey.